Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč. Hit Radio.

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, z kumpány, který mám, patříme do svazu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Hit Radio, Hit Radio.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Počasí komplikuje život nejen lidem, ale taky zvířatům. Záchranné stanice po celé republice přijímají v posledních dnech i dvojnásobek zvířecích pacientů. Nejčastěji jde o ptačí mláďata, která kvůli přehřátým hnízdům předčasně vypadávají nebo je opouštějí. Kapacity stanic jsou proto mimořádně vytížené. Podobných případů podle záchranářů s pokračujícími vedry dál přibývá. Čeští záchranáři pomáhají ve Venezuele. Do země zasažené ničivým zemětřesením vyslala 3 průzkumné týmy. Ty prověřují místa, kde by pod troskami mohli být ještě živí lidé. Počet obětí katastrofy už stoupl na nejméně 1500. 10 000 lidí jsou navíc stále pohřešovány. Fotbalová Karviná se smířila s vyřazením z ligy. Slezský klub stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Rozhodnutí etické komise, která Karvinou vyloučila z první ligy, tak zůstává v platnosti. Ligová fotbalová asociace krok klubu ocenila jako zodpovědný. Podle ní pomůže stabilitě českých soutěží i postavení českého fotbalu v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Liberecký kraj spouští nový projekt na pomoc lidem v bytové nouzi. Kraj zahájil výkon jedné z nových kompetencí, kterému zákon v oblasti podpory bydlení svěřuje. Nový systém podpory bydlení je určený lidem v bytové nouzi nebo těm, kterým její vznik bezprostředně hrozí. Jeho součástí je zajištění bydlení, ale také odborná asistence, která pomáhá domácnostem bydlení dlouhodobě udržet a předcházet jeho ztrátě. Na severu Čech může být dopoledne ještě polojasno. Postupně bude ale přibývat oblačnosti a přidají se i bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 25 až 29 stupni.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Pondělí 6.02 Hit Radio a začíná snídaně šampionů Light. Já jsem úplně hotový, jo. Já se vám musím přiznat, já jsem sem přišel do studia a říkám si, tak já jsem vůbec nespal, tak snad Jasmin nebo David budou jako v pohodě, jo. Ptám se Jasmin, říká, Jasmin, já jsem nespala. A říkám, tak to zachrání David. David, já jsem taky moc nespal. Co tady budeme dělat, lidi? Čau.
2: Ahoj, nemusíme to zvládnout a vy v tom jste, doufám, s náma.
1: Neuvěřitelný. Blink 182, tímto celý odstartujeme. Hezké ráno. Hit Radio Kontakt.

0: Pět minut po šesté ladíte Hit Radio, tohle jsou Blink 182. A já se ptám, co to jako mělo znamenat? Ten víkend, ten včerejšek. Já teda, jestli můžu říct za sebe, tak takhle nějak si představuju peklo. A zajímalo by mě, co jste včera dělali, vy, kdo nás sladíte, a co jste dělali vy, protože já se přiznám, já jsem jenom ležel ve spodním prádle, v obýváku, zavřený okna, všechno, a snažil jsem se to přežít. To bylo dobře, byl jsem na balkóně na 3 vteřiny. Co vy?
1: To je ale to, co bychom jako měli dělat vlastně v tomhle počasí a co jsem si i já přála dělat, ale my jsme naopak měli s přítelem nejnabitější víkend, jako snad, který jsme kdy měli. Náš koncert, pak jsme jeli na festival, ještě jsme byli v divadle, ještě jsme scháněli věci na natáčení, furt nějaký pendlovačky sem a tam. A když jsem se dneska ráno zbudila a viděla jsem, že neprší, jak jsem si myslela, že má pršet, no, tak přišlo takový zklamání.
0: No takhle. Já se přidávám k vám, kdo jste u rádia, kdo jste taky úplně hotovej. Jasmin, ty jsi hotová?
1: Jsem hotová.
0: A co vlastně nevíte, jak vypadal Davidův víkend?
2: Hele, my jsme byli u vody, takže docela fajn. A zbytek jsme se taky snažili jenom přežít.
0: Jenom přežít. Stínu, no. To byl největší úkol, největší mise tohoto víkendu přežít. Tak nás by zajímalo, co jste teda dělali vy? Jak to vypadalo u vás? Jestli teda ty naše domněnky jsou správné?
1: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a ano, co jste dělali ten nejteplejší víkend, který u nás zatím kdy byl?
0: 777-937-777, číslo znáte, sem nám to sypte a my k vám sypeme další hity. Tohle je Mark Embre. Hezké ráno, Zitrádia. Ano.

0: Mark Ember, Belong Together, takhle zní pondělní snídaní šampionů na Hit Radio. No a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste teda přežili tenhle brutální víkend. Pojďme na to.
1: Hanka, Nové Město nad Metují, bylo to peklo, jenom leželi a je unavená a modlí se za déšť.
0: Martin, Praha, od soboty snižovali 2,5ročnímu synovi horečky 39.
1: Martina, Sokolov, byli na zahrádce ve stínu pod stromy a pod zahradní sprchou.
0: Marcela Bystřec, byli na přehradě pastviny, voda jako kafe, ale bylo to super.
1: Petr z Brna celý víkend stěhovali, myslel, že se rozpustí. Tyjo.
0: Martina nedělala vůbec nic, už snad ani na záchod nechodí, jaký bylo vedro, vše se z ní odpařilo.
1: Honza, Ostrava přespávali pod stanem, romantika skončila brzo, když bylo ve stanu jako v sauně.
0: Dobré ráno, úplné peklo, doma v bazéně a naraženou bečku gambáče, nic jsem nedělal, ani spát nešlo. Petr Skoky.
1: Jenda, Jablony snad jsou sobota 60 kiláků na kole, neděle u bazénu.
0: To je neskutečný. A takhle to pokračuje dál a dál a dál. Většina zpráv bylo, že jste prostě byli úplně vyřízený a my se tomu nedivíme. Tak doufejme, že už nás brzo čeká nějaký ochlazení, protože tohle, dámy a pánové, bude vysvobození. Těšíme se na to. Pojďte si užít další muziku. Huntrix Golden a Hit Radio v 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno.

0: 6 minut. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Máme za sebou extrémně tropickou noc. Někde ty teploty neklesly ani pod 25 stupňů. Já si myslím, že jste se vařili zaživa stejným způsobem jako my. Nicméně otevřít okno, to bylo jako pustit si do ložnice fén prostě.
0: To je pravda, to je pravda. Ono nefungovalo vůbec nic. Já teda dneska ráno jsem se probudil a normálně bych mohl vyždímat nejenom prostě radlo peřinu, ale kterou ta peřina tam jako jen tak ležela, jo, ta nebyla potřeba, ale matrace, všechno prostě totálně durch, jo.
1: Mám pro tebe a i pro naše posluchače tipy, jo. První se jmenuje Egyptská noc. Tip, jak se líp vyspat v těchto bedrech.
0: Jasně.
1: Namočíte právě tebou zmiňovaný propocený, takže ale normální prostě radlo do studený vody. Pořádně ho vyždímáte a pak se jim přikryjete. Je to takový jako taková levná varianta, ale funguje to. Prostě namočit, vyždímat, přikryjit se a je to dobrý. Tak to je Egyptská noc.
0: To je zajímavý, no. Já teda musím říct, já jsem včera si něco špatného a vlastně měl jsem Egyptskou noc takový komplet, jo. Teda. takže děkuju za radu, ale já už nechci.
1: A pro odvážnější potom ještě jeden tip, dát si prý na 10 minut ponožky do mrazáku. Jo, že to zní jako celkem blbě asi, ale opravdu, když si pak schladíte nohy, tak to pomůže strašně moc celému tělu.
0: Já teda doufám, že takhle děkujeme za rady, ale doufám, že už trošku jakoby s tím jdeš jako s křížkem po funuse, jo. Že už teda jako léto dobrý, ale tohle už jako moc, jo. A už jsme si jako užili, jako máme to za sebou, ale
2: tak když se podíváš na předpověď počasí, tak ta říká něco trošku jiného. Ještě dneska tady vidím 32. No. Zítra 29.
0: Prčic.
2: 27 ve čtvrtek.
0: No. A kde jsou ty bouřky? Tak oni to slibovali a tady, když tu přijdou silné bouřky, citelně se ochladí, tak kde to je?
1: Já opravdu ráno byla jako z dramatického filmu, jo? Já jsem se probudila a říkám, ne, ono neprší.
0: Mě to teďka zní jako, že si stěžujeme, jo? A že jsme negativní. A ano, stěžujeme. Si, jsme negativní. Myslím si, že včera celá Česká republika opravdu používala jenom sprostá slova a klela, jo. Takhle to vypadalo minimálně u nás třech. Tak jak to bude vypadat u nás v playlistu, to už slyšíte. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
9: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky CZ.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď ráno pozor na Českolipsku. Nehoda se stala přímo na hlavním průtahu obcí Svor, kde osobní auto srazilo srnku. Na místě je policie, s opatrností tam projedete.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Pondělí ráno 6.31. Ladíte Hit Radio. S vámi Michal, Jasmin, taky David. No a ten poslední z nás pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V italské nemocnici začal pomáhat neobvyklý kolega, robot jménem Ego. Umí přinést pacientovi vodu, doprovodit ho na vyšetření nebo zaznamenat úroveň bolesti a okamžitě ji poslat zdravotníkům. Lékaři věří, že robotům jednou svěří rutinní úkoly a sami budou mít víc času na péči a kontakt s pacienty.
0: Bude tam s ním i Robert Burian.
2: Vedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Mladí Číňané stále častěji hledají uznání u umělé inteligence místo u vlastní rodiny. Důvod je jednoduchý, od blízkých se jim často nedostává pochvaly nebo podpory. Virtuální asistenti jim naopak nabízejí povzbuzení a ocenění, které v reálných vztazích postrádají.
0: No a tak my jsme si tady ve studiu zkusili, jak by nás umělá inteligence pochválila. Vlastně je to tak trochu i tip pro vás, pokud vám nějaká motivace schází. Tak Jasmin, začínej.
3: Yeah. Tak ve dvou větách, jo, tady aha, máme short. Jasmin, odehrála si show i v tak extrémních podmínkách, odevzdala si lidem energie a profesionální výkon. Buď na sebe pyšná, protože makáš naplno nejen na pódiu, ale dlouhodobě i v rádiu, hudbě a ve všem, do čeho se pustíš.
4: Jak to souvisí s Dneškem?
3: Ne, počkej, já tam zadala jenom pochval mě podle toho, co
0: jo, takhle,
3: mě víš.
0: Co,
4: takhle,
0: co,
4: dobře,
0: David?
4: Tak já, ano, je pondělí, ano, špatně si spal, ano, venku bude přes 30 stupňů, ale dobrá zpráva je, že od tebe dneska nikdo nechce zaběhnout maraton, stačí udělat pár věcí, dát si dost vody, občas se zhluboka nadechnout a večer si říct, přežil jsem tropické pondělí.
0: Ty jsi si stěžoval dneska, veď?
4: Tak trochu, no. Co ty?
0: Já tady mám rádio hraje, ty jsi u mikrofonu a zatímco zbytek republiky teprve rozlepuje oči, ty už tady pro ně tvoříš ranní vibe celého dne. Máš v sobě neskutečný drive, lidi tě rádi poslouchají, tak tam pošli tu nejlepší energii a ukaž všem, jak se správně startuje týden. Tak, milé děti, a tady máte důkaz, jak umělá inteligence kecá.
3: Jak víš, že tě rádi poslouchají, to jsi tam někdy musel napsat, že tě rádi poslouchají.
4: No.
0: To je kec. To je blbost.
3: Tak se taky nechte takhle pochválit, od AI.
0: Hrozný. Pointer Sisters, I'm so excited, tohle vás bude bavit, tak pojďme si to užít. Hezké ráno z Hit Rádia. Tonight.

0: 6.40. Tohle je Hit Radio, snídaně šampionů. Dobré ráno. Taky máte pocit, že je dneska ráno na cestách a u vás práce nějak podezřele ticho? Tak se vám to nezdá, protože odstartoval týden, kdy v téhle republice nikdo nic moc nedělá. Všichni jeli někam na dovču, cestovky hlásí vyprodáno, Řecko, Chorvatsko, tam nás silo nejvíc.
1: Si tím motá jazyk, že bys taky potřeboval nějakou dovolenou.
2: Ten už je pryč hlavou.
0: Já se těším, až bude 9, až budu spát, až dospím tu noc, kdy jsem teda nespal, no. Ale jako jel bych někam na dovču, ale říkám si vlastně jako, proč, jo?
2: Cože?
0: Proč jet na dovču? Když tady máme takový brutální teploty, dobře, nemáme tady moře, no.
2: No pojedeš se schladit právě, že jo? Jako kam jedu já, tak tam je třeba o 10 stupňů méně než tady, takže.
0: Jo takhle, jakože někdo poletí do Dubaje a poletí se tam schladit.
1: Já jsme letí do Španělska a bere si péřovku.
2: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně jako vůbec vám dlouho trvá, než vám na dovolený dojde, že jste fakt na dovolený.
2: Hned.
0: Fakt?
2: Jo, já se hnedka přenesu.
0: Já tam tak 2-3 dny. Dva, tři dny, než vypnu, než se přepnu a pak teda ten čtvrtý den letí zpátky, jo.
1: Jasný, no.
0: No tak vy, kdo jste někam už vrazili nebo se chystáte, tak si dovču užijte. No a vy, kdo jste tady s námi zůstali v České republice, tak si za chvilku užijte další hity. Aneta Langerová třeba, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
6: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká v Liberci. Dávejte si velký pozor v ulici Březová alej, kde je zúžená vozovka. A pozor taky v Chomutově, kde se dočasně zavřela Beethovenova ulice.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DJO, End of Beginning na Hit Radio v 6.53. Dobré ráno.
1: Bílý oblečení, jahody se šlehajdou a skoro 80 milionů pro vítěze. Asi je vám z popisu jasný, že začíná Wimbledon, nejslavnější tenisový turnaj světa, a tam se tradičně servírujou jahody se šlehačkou, což je teda i moje jako oblíbený letní jídlo.
0: Což mi vlastně úplně nejde teda jako dohromady, jo? Že máš teda jako bílý oblečení povinně na tom Wimbledonu a k tomu jahody se šlehačkou, protože já nevím jak vy, ale možná to máte podobně, jak když si vezmu něco bílého, výjimečně něco bílého, tak se i hned jako pokypu, pokecám.
1: Já mám na sobě černý tílko, původně ráno bylo bílý, ne, že bych ho takhle moc za to, ale musela jsem se převlíct, že přesně na něm byla nějaká kejda. Nicméně ty jahody, oni servírujou už od počátku turnaje, což bylo v roce 1877.
0: Jakože furt ty stejný jahody z toho roku 1877.
1: Oni je tam mají zavařený nějak právě.
0: Takže to je marmeláda, nebo?
1: Ale nicméně, co je zajímavé, že pro Česko je Wimbledon v posledních letech takový až jako domácí turnaj. Vyhráli ho Petra Kvitová hnedka dvakrát, taky Bára Krejčíková, Markéta Vondroušová, takže budeme moc držet palce.
0: No tak startuje svátek tenistů, moc si to užijte, no a moc si taky užijte další songy, další song, který nás čeká do 7, než vám David dá další zprávy. Tohle je Gigi D'Agostino.
2: Že si nedáme Miraje a jahodu.
0: Ať se to tam dá po 7, Davide, prosím tě.

0: v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Je tak oslnivě stylová a konečně v české Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
2: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Důk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za elektroniku budeme letos platit víc. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo komponentů do notebooků mohou vzrůst až o 10%. Podražit zřejmě mohou i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek součástek, protože výrobci přesouvají kapacity směrem k technologiím pro umělou inteligenci. Podle analytiků se tak rozvoj AI může promítnout i do cen běžné elektroniky. Energetické nápoje jsou v Česku stále populárnější. Jejich prodeje v posledních letech rostou a loni tvořili už 4% trhu s nealkoholickými nápoji. Nejčastěji je kupují lidé mezi 25 a 35 lety. Mladší zákazníci dávají přednost levnějším variantám, které pořídí třeba i za 10 korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Češi vstupují do Wimbledonu, do úvodního dne nejslavnějšího tenisového turnaje světa zasáhne hned 6 českých hráčů. O postup do druhého kola budou bojovat mimo jiné předloňská vítězka turnaje Barbora Krejčíková, Karolína Muchová nebo Kateřina Siniaková. Hlavní soutěž letošního Wimbledonu začíná právě dnes. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Rok po zavedení systému sběru tříděného odpadu door-to-door v Děčíně hodnotí město jeho fungování pozitivně. Systém, který lidem umožňuje třídit papír a plast přímo u domu, přinesl očekávané výsledky. Výrazně se snížilo množství směsného komunálního odpadu, zvýšilo se množství vytříděných surovin a město tak získalo vyšší finanční odměny za třídění. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni. Dopoledne může být ještě místy polojasno, postupně se nám ale zatáhne a počítat musíme taky s bouřkama.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásné pondělní ráno.
8: Ahoj, ahoj.
9: Snídaně šampionů.
7: Jsme tu všichni, tři máme tady Davida, čau Dave.
10: Ahoj všem.
7: A my jsme moc rádi, že tady hlavně máme vás. Dobré ránko.
8: Máme pro vás takový malej šok, takovou časovou facku. První polovina roku bude tenhle týden za náma. Za chviličku pojedeme druhý pololetí.
7: Tak to, abychom se už postavili do fronty na Pandoru.
8: No, je.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Blackpink, tohle je Hit Radio 705. Rozjeli jste někdy jako malý svůj vlastní biznis? Prodávali jste třeba ovoce, limču, cokoliv. Tak možná jste měli kliku, že jste měli za souseda blbce. Máme tady příběh z Polska. Malej kluk si chtěl vydělat na prázdniny, tak si u silnice postavil stánek s domácí limčou, jenomže to vadilo sousedovi, jo, že podniká na černo. Ten zavolal policii, ta přijela, koukla na malýho podnikatele a místo pokuty, světe div se, od něj vykoupili všechnu limču.
1: To je hezký. Jako to je hezký. Co musíš být za zloducha, aby si takhle nahlásil dítě?
0: No, já když jsem to čet, tak jsem si vůbec nevšiml, že to je příběh z Polska, jo, protože tak si říkám, no, tak jakoby docela to sedí tady jako na naši republiku, že někdo si řekl, ale ten podniká na černo, zavolám na něj policejty, jo. Takže tohle dopadlo dobře, mimochodem udělali mu taky perfektní reklamu, že ten kluk vlastně dostal takový skvělý jako marketing ještě, jo, protože oni se vyfotili, dalo se to na sítě. Takže borec teďka má na prázdniny vyděláno. To je hezký.
1: Je to roztomilý.
0: To je hezký. Daně, ty se budou řešit až na konci prázdniny, no. A tak nás zajímá, jestli třeba, vy jste třeba jak někdy zažili, že se k vám ať už třeba policie, nebo hasiči, nebo záchranáři zachovali fakt skvěle a zůstalo vám to v hlavě. A když jsme u toho vzpomínání, tak třeba jak vypadalo právě to vaše první dětské podnikání? Co jste kde prodávali? Jak se vám dařilo? Jestli na vás třeba někdo zavolal policii nebo finančák?
2: Jestli jste platili daně.
0: Přesně.
1: Číslo k nám 777 937 777.
0: Jasmina, jsem strašně rád za to, že jsi tady. Že mi tak pomáháš, víš? Kato a John, Turn the Lights Off, to je další parádní muzika pro vás. No a za chvíli se vrátíme k tomu vašemu podnikáníčku. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Na plus jedna, to jsou Rady Kirken, tohle je pondělní Hit Radio, za 2 minuty 7:45.
1: Řešili jsme tady, že na malýho kluka v Polsku někdo zavolal policii, protože prodával domácí limču, ale policie namísto pokuty vlastně všechno vykoupila a zachovala se hezky, ještě mu tím udělala reklamu. No a my jsme se ptali, jestli jste někdy zažili, že se policisti, hasiči nebo třeba záchranáři zachovali skvěle a taky, jak to vaše první dětský podnikání, pokud jste nějaký měli, vypadalo.
0: Máme tady hlasovku třeba od Kláry.
2: Ahoj, Černá Horo. Tak jako ne úplně malá, někdy kolem 15 jsem pletla svetry, které jsem prodávala, ale mám krásnou zkušenost s policajtama, ne českýma, ale v Neapoli, kdy jsem v jednu v noci hledala, kde je autobusová zastávka, abych se dostala do hotelu. Byla tam hlídka, tak jsem se jich zeptala, jak se na tu zastávku dostanu. Oni se trošku podivili, jakože takhle v noci chce jet někde městskou dopravou a skončilo to tak, že oni sami, kteří akorát končili službu, mě do toho hotelu odvezli. Chudák ten recepční, protože už se bál, kde jsem. Vlastně najednou se před ním, před hotelem objevila policie, bál se, co se kde stalo. A se zjistilo jenom, že mě odvezli, protože měli o mě strach. Takže úplně super zážitek.
0: A to je hezký. To je moc pěkný. Taky tady máme další zprávu, Péťa Brno. Když jsem byla malá, prodávala jsem s bráchou třešně před barákem. Za první vydělané peníze jsme si koupili nanuky a připadali jsme si jako milionáři.
1: Verča z Budějic píše, Jota píše o těch policistech. Policisté nám pomohli najít ztraceného pejska, obvolali útulky a za 2 hodiny jsme ho měli doma. Na to nikdy nezapomeneme. To je hezká pomoc.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Mary.
3: Do práce, tak moje první podnikání bylo jako dítě, že jsem venku natrhala kytičky z keřů, bambelišky 7 krásky, prostě všechno, co jsem našla kolem města a kolem parku. Sedla jsem si na obrovník a snažila jsem se to kolem jdoucím prodat. Samozřejmě tržba žádná, dneska se tomu směju, ale bylo to krásný. To do dneška samozřejmě teď už prodávám na Facebooku na Marketplace. Každopádně všichni malé podnikatele podporuji, držím jim palce, hodně úspěchů a krásné ráno všem.
0: Mě by zajímalo, jakou má teďka Mary teda úspěšnost na tom marketplaceu s těma kytkama, jo, že jí to, mně se líbí, že jí to nepustilo, jako jo, že teda pořád chce prodávat ty květiny.
1: To rozhodně, nicméně fakt držíme palce všem malým podnikatelům, mně to přijde strašně hezký, už to kolem sebe vlastně moc nevídám, taky nejsem teda v té bublině samozřejmě.
0: Já si myslím, že kolik je 7:45 k tomu, že malí podnikatelé, jelikož nemají školu, mají prázdniny, takže teďka ještě odpočívají. Jo, protože si užívají to, že nemusí do školy. Nicméně, že ten stáneček tak kolem 8:30 u těch silnic potkáme. Tak jestli uvidíte nějakého takového malého podnikatele, tak nechovejte se jako sousedi v Polsku, nevolejte na něj policii a kupte si něco pro radost. DJ Bobo, Everybody, další parádní muzika pro vás, tohle vás bude moc bavit. Ladíte Hit Radio, my jsme Michal, Jasmin a David a přejeme vám hezké

0: obří diskotékový hit Everybody, DJ Bobo. Hladíte Hit Radio 7 hodin 20 minut a už za malou chvíli vás čeká soutěž Rychlá pětka, kde tento týden, celý tento týden budete moct vyhrát po dvou čtyřdenních vstupenkách na festival Colors of Ostrava. Tak to se nenechte utéct, detaily podrobnosti, jak soutěžit za chvíli, no a samozřejmě i další muzika Lady Gaga nebo Nickelback. Hezké ráno.
1: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tiskru.cz. Náplně hned.
12: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči opatrně na Jablonecku na průjezdu s Mržovkou. Zavřená je dočasně Jablonecká ulice. No a pozor si dávejte taky na Chomutovsku ve Vejprtech, kde se zavřela Hasičská ulice.
1: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hitradio Kontakt.

0: Alejandro. Lady Gaga, Hit Radio 729. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Doba ledová se po více než 10 letech vrací na filmová plátna. Tvůrci představili první upoutávku 6. dílu s podtitulem Botvaru a potvrdili, že oblíbená parta zvířecích hrdinů ještě neřekla poslední slovo. Do českých kin nový film dorazí 4. února 2027. Od první řady Česko hledá superstar uplynulo už více než 20 let. Soutěž v roce 2004 sledovali miliony diváků a z neznámých zpěváků udělala přes noc celebrity. Zatímco vítězka Aneta Langerová zůstala úspěšnou hudebnicí, řada dalších finalistů se vydala úplně jinou životní cestou. Dmitrij Medvěděv si na sjezdu jednotného Ruska uřízl pořádnou ostudu. Bývalý ruský prezident a premiér totiž usnul během projevu Vladimíra Putina. Situace je o to trapnější, že je Medvěděv předsedou strany, jejíž sjezd právě probíhal.
0: No to je toho, no. Tak kdo jsme si na poradě v práci nikdy neschrupnul, že? Nebo ve škole?
3: Mně se chce teďka smát, protože během těch zpráv na mě to jde hrozně.
2: Právě chce,
3: takže se mi chce smát, že se mi chce spát během toho, co ty to
0: říkáš. Spát. A navíc tak Medvěděv, že jo, tak mu to má prostě vejméně, že jo, akorát prostě letní spánek. Teda začíná, no. Tak. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte 2 čtyřdenní vstupenky na parádní festival Colors of Ostrava, a to od Allegro. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shake It Off. Takhle vám hraje pondělní hitrádio Taylor Swift 7.35. Dobré ráno. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce hrajeme o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Mimochodem, pokud rádi nakupujete online, tak Allegro je jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No a kdo možná vyrazí na Colors of Ostrava úplně gratis, bude Filip. Filipe, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj. Ahoj.
0: Dobré ráno, ahoj. Tak ještě nám pověz, co ty a ten uplynulý víkend, jak jsi to přežil, ta vedra, co?
2: Jo, tak jak se to dalo zvládnout. No ne, hrozně to bylo, byli jsme u řeky, ale takže dobrý.
0: Tak aspoň něco, tak aspoň něco. No tak, Filo, jdeme na to. Otázka první.
1: 5 vteřin na odpověď. Jak se jmenuje parťák Ferdy Mravence?
2: Budu fiktý.
0: Ano. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď. Víš, jak se říká sladké pochoutce z kakaových bobů?
2: Čokoláda.
0: Jo. Otázka třetí. 3
1: vteřiny na odpověď. Kolik hrbů má velbloud?
2: 2.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Jo. A pojďme na poslední, pátou otázku.
1: Jak se jmenuje nápoj vyrobený z hroznů?
2: Nápoj z hroznů? Víno.
0: Víno, Filipe!
1: Jo!
0: Ale to bude festák jako víno, čověče. Vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Cars of Ostrava, které věnovalo Allegro. Je to tvoje?
2: Jo, skvělý, skvělý.
1: Moc ti gratuluje. Máš 2 vstupenky, tak koho vezmeš sebou?
2: Vezmu přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak si užijte výlet z Berouna do Ostravy a užijte si celý festák. Filipe, měj se krásně a zase někdy na Hitrádiu. Ahoj.
2: Tak jo, čau, ahoj.
0: Čau, ahoj. Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hitrádiu.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hitrádio Kontakt.

0: Disturbed, 7.40, Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Dobré ránečko.
1: Otázka směrem na vás. Jste šťastný?
0: Jako teď? A nebo jako možná ještě jinak, Jasmin. Tak se možná v blbej čas, jako po tomhle víkendu, jo? Je to lepší, ale nic moc.
1: No proč se ptám, prej jsme nejšťastnější jako národ za posledních 25 let, jo?
0: Nekecej.
1: Prej to spočítali vědci, opravdu to tak má být. Evidentně žijeme v historicky nejšťastnějším období. Ale to se týká jako Čech, jo? Protože pozor, na Moravě, tam jsou prej ještě šťastnější, jo? Šťastnější než Češi.
0: Tak já se tomu jako vůbec nedivím, protože když se ještě vrátíme k tomu víkendu, tak takhle. Kdo má sklep, byl opravdu tenhle víkend šťastný, jo? A kdo má sklep na Moravě s vínem, tak ten byl za mě úplně nejšťastnější. Takže tahle statistika, jestli to zkoumali takhle třeba dneska ráno po tomhle víkendu, tak tomu i věřím, ale.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
6: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
7: Červencový kalendář už je na stáncích. Najdete v něm tipy na festivaly, poutě, venkovní koncerty i další letní akce pod širým nebem. Přinášíme také nabídku posledních volných míst na letních táborech a první tipy na kroužky pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
8: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu v těchto chvílích hlásí Litoměřice, kde se srazila dvě osobní vozidla. Provoz kvůli tomu zpomaluje ve Švermově ulici, kde by měla být policie. S opatrností tam projedete.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: našel netradiční jména v České republice. Je tady třeba Cypriána, Celestín, to je za mě ještě v klidu, jo. Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
1: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
0: Fakt jo? A jo.
2: A jo.
0: Ninel Grinerová.
1: No, ježiši.
0: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
1: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu Análku z Opavska, že jo?
0: No tam vlastně, jako... ta tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
1: Ježiš, co
0: ale kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: What's up, it's Rihanna.
7: I'm Harry.
8: This is The Weeknd.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří velmi silné bouřky, meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalové deště, vítr o rychlosti až 90 km za hodinu a kroupy větší než 2 cm. Bouřky se zpočátku objeví hlavně v Čechách, postupně se rozšíří i dál. Přestože se začne ochlazovat, na některých místech Moravy a Slezska budou teploty i v pondělí atakovat tropickou třicítku. Energetické nápoje možná budou pro děti minulostí. Poslanci připravují zákon, který by zakázal jejich prodej osobám mladším 16 let. Omezit by se mohl také jejich prodej ve školách nebo automatech. Jedna půllitrová plechovka může obsahovat až 17 kostek cukru a kofein jako 2 espressa. Lékaři varují, že u citlivých lidí mohou energetické nápoje způsobovat silné bušení srdce nebo další zdravotní potíže. Vlastní bydlení se Čechům vzdaluje. Téměř polovina lidí, kteří dnes nevlastní byt nebo dům, si myslí, že si ho nikdy nebudou moc pořídit. České domácnosti navíc vydávají na bydlení v průměru už 35% svých příjmů, to je více než evropský průměr. Podle průzkumů jsou Češi ohledně dostupnosti bydlení výrazně pesimističtější než většina Evropanů. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Liberecký kraj spouští nový projekt na pomoc lidem v bytové nouzi. Kraj zahájil výkon jedné z nových kompetencí, kterému zákon v oblasti podpory bydlení svěřuje. Nový systém podpory bydlení je určený lidem v bytové nouzi nebo těm, kterým její vznik bezprostředně hrozí. Jeho součástí je zajištění bydlení, ale také odborná asistence, která pomáhá domácnostem bydlení dlouhodobě udržet a předcházet jeho ztrátě. Na severu Čech může být dopoledne ještě polojasno. Postupně bude ale přibývat oblačnosti a přidají se i bouřky. Nejvyšší teploty dneska mezi 25 až 29 stupni.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
12: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Dobré ráno.
14: Hezký pondělí vám všem.
15: Snídaně šampionů.
14: Kolony, taky řízky v alobalu a věta už tam budem. Zazpomínáme za chviličku na cesty k moři a taky prozradíme, kdy je dobrý rozhodně nevyjíždět.
13: Na to počkejte, no a užijte si další hity. Další hodinu startuje Mika, Relax, Take It Easy, tak pojďme na to.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Relax, to bude až pořádně zaprší, na to se těšíme určitě všichni. Tohle je Mika na Hitrádiu 8.07. Michal, Jasmina, David s vámi, dobré pondělní ráno.
1: Sice neprší, ale schladit se aspoň v hlavě můžem. Začínají prázdniny a pro spoustu z nás to znamená jediný, cesta k moři. Jo, někdo už se třeba stihl vrátit, kdo byl dřív, někdo balí kufry právě teďka, možná nás někdo teďka poslouchá i z pláže, pokud jo, tak závidíme. Mimochodem teda, pokud se teprve chystáte vyrazit třeba autem na nějakou dovču, tak se dopravní experti shodujou, že úplně nejhorší bývají pátky a soboty, kdy no, opravdu jako vyráží tisíce dovolenkářů.
0: Jasně, já mám zkušenost, my jsme takhle jeli kdysi do Chorvatska, jeli jsme v týdnu a kolony nic, na hranicích nic, a co mě teda jako pobavilo, byla kontrola na slovinsko-chorvatských hranicích a už jako taháš pás a máš takový trochu strach, jako aby tě pustili, když jako tam to je v poho. A vlastně držím v ruce ty pasy a teďka jenom ten tam seděl v té budce a jenom takhle jenom mával. Ani se mi ho neukazoval, takže si říkám, no tak jo, tak jedem. Jo, takže opravdu jet v týdnu je lepší, než je to víkendu. My jsme se pak teda vraceli o víkendu zpátky a to už nebyla taková pohodička.
1: A tak to prošlo dobře. Máte nějakou historku z dovolený, kde to bylo jako, že to nešlo podle představ, nevím, zapomenutý pas třeba, jo. Mně se stalo, že brácha mě chtěl vzít, teda ne, mě chtěl vzít. Já a brácha jsme mamku chtěli vzít na Malorku k narozeninám, ale kupoval letenky brácha a prohodil mi tam, já mám Jasmin Jana Grinerová a on tam napsal Jana Jasmin Grinerová a na letišti byl problém. Fakt, a já jsem normálně tam musela řešit přepsání letenky kvůli tomuhle tomu. Takže to bylo nepříjemné.
0: Víš, to jsou prostě ty lidi, co musí mít dvě křestní jména, no, tak já nevím. Co David?
2: Hele, my jsme jenom zapomněli klíč od rakve, když jsme jeli na dovolenou do Chorvatska a dokonce...
0: Jako na autě.
2: Na autě, ano, na autě. A dokonce, už ani nevím, kde to bylo, v nějakém českém městě, prostě tátel k nějakému zámečníkovi a ten říká, ten se do toho asi hodinu snažil dostat. No. Zavolal nějakého kámoše, který byl vyhlášený snad, že vykrádal i auto jako profesionálně. Ani ten se tam nedostal. Takže jsme museli se snad, už si ani nepamatuju, vlastně, jestli jsme byli zpátky nebo bez rakve, no. Prostě nikdo se do té rakve nedokázal dostat.
0: To je skvělý. To je ani profesionální vykradeč rakví teda, jo.
2: Ty si představ ještě, že by nás třeba na zahranicích zastavili, viď?
0: A kontrola. Říkaj,
2: kontrola.
0: A to, jako nemáme klíčka. No jasně, no, tak to odevřete, no. By to vzali flexou. No tak dejte nám vědět, vy kam letos vyrážíte, jestli to je Chorvatsko, Itálie, Řecko, jestli už jste třeba na cestě, směr jich právě teď, kdo nás sladíte, anebo jestli třeba zkoušíte úplně něco jiného a třeba někam letíte, jo. A hlavně, jestli si vzpomenete na nějakou nejšílenější vzpomínku na cestu na dovolenou. Ať už je to cokoliv, tak budeme rádi, když nám to nahrajete na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to napište klasicky zprávou. Teď posíláme zoologickou od Shakiry. Hezké ráno z Hitrádia.

0: Na pondělní ráno ideální perfektní rock set Fade In Like a Flower, minutu po 8:45. Dobré ráno, šampioni. Řešíme tady dovolené, protože aktuálně je jejich čas a vzpomínáte na své nejbláznivější vzpomínky na cestu k moři. Děkujeme za všechny zprávy, které jste nám poslali, píše třeba Pája. Ahoj, ahojky šampíci, my byli v Itálii začátkem června a druhý den po příjezdu malej dostal neštovice a předposlední den se nám tam pokazilo auto. Pája.
1: To je nepříjemný. Monča píše, zdravím, mně se stalo při odletu z Bulharska, že mi vystavili letenku na jiný jméno. Prošla jsem třemi kontrolami a zjistila to až v odletové hale, co teď honem na info, že jo, kde naštěstí ta slečna uměla česky, vystavili novou, ale zase na obsazený sedadlo. Naštěstí v letadle bylo dost volných míst. Dokážu si představit ten šok a stres potom, no.
0: Taky další zpráva, zdravím, tak Tchánovi se na pracovní cestě do Švajců v 90. letech stalo to, že na hranicích otevírá pas a tam fotka tchyně, prostě se přemátl. A známým, co s námi jeli do Chorvatska, tak v Maďarsku praskl klíňák a protože se s Maďary nedomluvíš, tak musel přijet mechanik z Čech. Zpoždění 8 hodin a super čekačka teda. Tak tady to vidím na snahu ušetřit a jet přes Maďarsko, která se opravdu teda vyplatila.
1: Mě víc pobavila ta fotka tchyně, no. Že letíš na dovču, otevřeš pás a tam je.
0: A tam a vlastně dvojitej šok, jo. Nejenom, že teda na letišníkám, ale ještě tchyně jako jo, v ruce. Pojďme dál.
1: Renča píše, dobré ráno, vyrazíme v srpnu do Chorvatska. Máme podobnou historku s rakví na autě. Před několika lety jsme též zapomněli klíče od rakve, jeli jsme do Kalábrie a po 24 hodinách jízdy jsme na to přišli. Dostal se tam ředitel rezortu, rozmlátili rakev kladívkem.
0: Tak Davide, tady máš návod. Tip, co teda příště dělat, no, když vám to taky nešlo. Ještě tady dorazila nějaká hlasovka od Radima.
2: Dobrý den, řidič Radim, na D1 ve směru na Prahu mezi Česlicemi a Chodovem. Stojí v levém pruhu dodávka, odtahovka, plně naložená, má pícho pneumatiku, pozor na točky.
1: Až pojedete na tu dovču, máte dopravní info tady.
0: Tak, pokud vyrážíte přesně tady od Prahy, díky někde po D1. Tak hele, rádi děkujeme. Tak vy, kdo valíte na dovču, ať už třeba právě teďka, nebo jste nasedli do auta, nebo balíte kufry, nebo nás sladíte u moře, moc si to užijte a hlavně se nám v pořádku vraťte. Teď další songy, Poetika na Hit Rádiu. Hezké ráno. Léčí,
3: tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poetika na Hit Rádiu. 8.21. Silnice se začátkem prázdnin jsou o něco prázdnější. I tak ale někde v pondělí ráno narazíte na komplikace. Kde to stojí, kde jsou nějaké problémy, poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. No a samozřejmě vám za malou chvíli přibalíme další parádní songy Enrique Iglesias, Duel El Corazon, tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opravdu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené auto vás může zdržet na D8. Pozor, v úrovni Řehlovic směr Trmice. A nehoda se došetřuje v Litoměřicích, došlo k ní ve Švermově ulici. I tam opatrně.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Linkyni, Hit Radio 8.32. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Bedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Světový šampionát ve fotbale míří do vyřazovací části. Základní skupiny skončily a týmy teď hrají doslova vabank. Včerejší duel Jihoafrické republiky s Kanadou skončil 1-0 pro javorové listy. Afričané tak letí ze Spojených států domů, naopak Kanada pokračuje. Stres je pro většinu Čechů běžnou součástí práce. Podle nového průzkumu zažívají stresové situace zhruba 2/3 zaměstnanců. Firmy přitom systematickou podporu duševního zdraví nabízejí jen výjimečně.
0: 2/3, to je docela dost, mi přijde.
3: A no. Tak já taky zažívám stres, vždycky sem přijdu a nevím, jestli ty přijdeš, Michale,
0: že jo? To je hrozný, co ten David, viď?
2: A já mám neustále zprávy, jestli budou zprávy včas, jestli se nepřiřeknu a nebudete se mi smát. Takže to jsou ty 2/3 a ty, Michale, ty seš v pohodě.
0: To se neděje, ne? Já si myslím, že ten průzkum podle mě dělali v pondělí ráno. Kdyby se ptali v pátek ve 2 odpoledne, tak to by byl jiný výsledek. Tak doufáme, že vy ve stresu nejste, i když ano, je pondělí. Enlí, Voices, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali. A připomínám opět, že další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak si to užijte. Hezké ráno.

0: tomhle mě baví ten závěr. Snad ty vás, Tom Grennan, Little Bit of Love, 8.40, Hit Radio, snídaně šampionů.
1: Zkuste si na chviličku, na malou chvíli představit svůj mobilní telefon bez dotykového displeje. Zní to jako pravěk, co? Přitom dneska, právě dneska, je to přesně 19 let, co se začal prodávat vůbec první iPhone a změnilo to všechno. Jo, do té doby prostě tlačítkový telefony, předtím jsme lovili nějaký prostě plastový pera, všechno možný.
0: Tak ono dřív vlastně ještě byly dotykový telefony, ale ovládali se tím stylusem a právě až Apple přišel s tím, že jsme mohli teda šmrdlat palcem po displeji, takže naše palce před 19 lety nastoupily nedobrovolně do fitka, jo. A mě zajímalo, kolik kilometrů najede denně náš palec po displeji, takhle, chápu, že ta informace je vlastně úplně k ničemu, ale přijde mi to zajímavý, jo. Tak denně je to průměrně 250 metrů, intenzivní uživatel až kilometr denně po displeji, jo, najedeme, jo. A za rok naskrolujeme přibližně 90 kilometrů, takže to je prostě jako výlet třeba z Prahy do Hradce Králové.
1: Ty vláho, no tak schválně, kolikrát po telefonu sáhnete vy, jestli spadáte do toho, zkuste se nad tím zamyslet, až no, budete používat mobil.
0: Když se o těch telefonech bavíme, tak jeden starý phone tady pro vás máme. Tohle je Ed Sheeran Old Phone a to k vám letí za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak díky, že jste s námi a přejeme fantastické ráno, šampioni. Jsme Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Prodám klimatizaci. To si myslím, že by mohl být inzerát po tady těch vedrech. Krištof měl svůj inzerát teď na Hit Rádiu v 8.52. Krásné ráno.
1: Nejlepší zážitky z výletů. Ty většinou nevzniknou, když je hezký počasí, jo. Na Hit Rádiu pokračuje Terapie venkem s Forkem Pink a tenhle týden hledáme historky na téma nejlepší výlet v tom nejhorším počasí. Třeba jako Michaela.
0: Míša napsala: Ahoj, loni v létě jsme se známými kempovali. Den byl slunečný a pěkně jsme se bavili. Večer jsme si poseděli u kytary, jenže se nakonec přehnal silný vítr s lijákem, tak jsme ve čtyřech stáli pod markízou, která už se pod tím návalem deště prohýbala. Drželi jsme tyčky, aby neletěla, a mokrý všichni na kost jsme se tomu v tom hrozným počasí nakonec strašně smáli. Dnes si už říkáme, že nás déšť a bouřka nemůže zdolat.
1: Pokud máte nějakou podobnou výletní historku a třeba si myslíte, že vytáhnete ještě něco lepší, nějaký silnější kalibr, tak nám ji napište na web Hit Rádia. Hrajeme tentokrát o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od 4Camping a na konci týdne opět vybereme ten nejlepší příběh.
0: No tak skočte na web Hit Rádia, tam najdete všechny detaily a podrobnosti a my se těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Madonna, sorry za to dnešní ráno. Noc na dnešek, když se nedalo absolutně spát, se na nás trochu podepsala, co Jasmin?
1: No, bylo to znát, ale zítra budeme zase ve formě a určitě jste v tom byli s náma,
0: přesně,
1: já si myslím, že spoustu přesně. z vás.
0: Zítra dorazí snad lepší forma, tak díky, že jste to s náma zvládli, my vám přejeme hezký pondělí, no a těšíme se na vás.
1: Zase zítra v 6 hodin.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Tak lidi zlatí, naši posluchači, přejeme hezký pondělí.
1: Tak pa a zítra.
0: Zítra čus.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v ulici U Balvanu. Srazila se tady dvě osobní auta a místem se projíždí jenom jedním jízdním pruhem. Tak bacha na to. Bouralo se taky v České Lípě, v ulici Na Blatech. I tady jsou sobě dvě auta. No a nohu z plynu sundejte taky na Liberecku, mezi Rašovkou a Šimonovicemi. I tady máme hlášenou nehodu. Tak na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Česko má po víkendu nový teplotní rekord, 41,9 stupně Celsia. Padlo v neděli v Doksanech na Litoměřicku. V Libereckém kraji bylo nejtepleji v České Lípě, teplota se tam dostala na 39,9. Záchranáři o víkendu zaznamenali stovky kolapsů. Častou příčinou zdravotních potíží byla dehydratace a přehřátí organismu. Lesní koupaliště v Liberci bude bez bahna. Přívalové deště pravidelně splavují do koupaliště bláto z okolních svahů. V okolí areálu proto vzniknou tůně, hrázky a další prvky, které zadrží vodu v krajině. Práce začnou už začátkem července a potrvají asi 3 týdny. Návštěvníci tak musí počítat s dočasným omezením pohybu v některých částech lesa nad koupalištěm. Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí.
2: Fotbalový servis.
8: Dalšími 2 zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. 5násobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Duel má výkop v 7 hodin večer našeho času. Německo pak v Bostonu čeká Paraguay. Tento zápas začne o 10:30 večer našeho času. Na severu Čech měříme aktuálně 24 až 28 stupňů. Dopoledne bude ještě jasno až polojasno, bouřky nebo přehánky jen ojediněle. Více oblačnosti pak bude přibývat odpoledne a večer a s tím i větší šance bouřek, které mohou být i velmi silné. Maximální teploty dneska mezi 28 až 31 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný pondělí, krásný dopoledne. Od mikrofonu už všechny zdraví Silvie Válková. Tak jak jste přežili tropický víkend? Snad jste celý a v pořádku. pořádku. My společně vstupujeme do dalšího pracovního týdne a zároveň taky do prvního týdne letních prázdnin. Tak jak jste to o víkendu odstartovali, to spolu probereme. Nejdřív si to ale pojďme rozjet. Tady je Elton John a Dua Lipa.

Me Down slowly a Alec Benjamin na Hit Radio Kontakt. Takhle zní úvod dnešního dopoledního rozjezdu. Společně jsme odstartovali další pracovní týden a jak jste, kamarádi, zvládli víkend? Žijete? No, byl to mazec. V Doksanech na Litoměřicku dokonce padaly teplotní rekordy. V neděli tady naměřili skoro 42 stupňů. No, šílenost. Já jsem si o víkendu normálně připadala jako Sarah Connorová z Terminátora, jak měla tu viděnu, že celý svět hoří. Akorát to nebyla viděna, ale skutečnost. Tak jak jste to přežili? Jak jste to zvládli? A vyspali jste se aspoň trochu? Nebo to v tom vedru prostě nešlo? Pojďte mi to klidně všechno napsat, proberem to. Číslo k nám do studia 606 825 404. Za chvilku na to mrkneme a do té doby pro vás mám už další skvělý hity. Tady je Alex Warren a jeho Ordinary.

0: Nádhera, tohle jsme potřebovali slyšet. To byla Miley Cyrus, Angels Like You, na Hit Radio Kontakt. O víkendu padaly teplotní rekordy, máme popáleniny od sluníčka, úžehy upaly, na zahrádce spálenou trávu a uschlý kytky, no, bylo to docela ostrý. A jak jste to zvládli, to už mi píšete k nám na WhatsApp, přistáváme tady zpráva od Barči. Ahojky Silvy, celý víkend jsme prakticky nevystrčili nos z bazénu, měli jsme spoustu plánů, kam vyrazíme, ale nakonec z toho sešlo, v tom horku se nedá nic dělat. Baru, to je za mě moudrý přístup, my jsme se taky chystali na takovou menší túru, ale to by člověk musel jít v noci, aby se to dalo. Pak mi napsal Láďa, zdravím Hit Radio, jelikož jsem o víkendu slavil svátek, trochu jsme s přáteli popíjeli, na změnu nálady nám stačily dvě piva, šlo to rychle do hlavy. No jo, v sobotu měl svátek Ladislav, no tak Láďo, dodatečně všechno nejlepší, ale aspoň jste tolik neutratili, ale bacha na to, pivo na sluníčku, to je zrádný. No a na závěr zpráva od Nikol. Ahoj Silvi, my jsme s rodinkou o víkendu vyrazili na tvé doporučení na Kristýnu v Hrádku nad Nisou. Měla si pravdu, je to tam krásné a určitě si sem během léta ještě párkrát uděláme výlet. Tak tohle je boží. No tak kamarádi, aspoň vidíte, že nekecám. Prostě kdo sem vyrazí, tak si to tady zamiluje. Tak Niky, děkuju. Já mám radost, že jste si víkend užili u vody. To byl jediný legitimní způsob, jak ty vedra zvládnout. Moc díky za všechny krásné zprávy. Nicméně vedra pokračují, ale už to začne slábnout. K tomu dorazí taky nějaký ty přeháňky a bouřky. Tak na sebe dávejte pozor. Za chvilku už posílám další hity, tak zůstaňte s náma a krásný dopoledne.
1: Česká Lípa chystá na léto pořádně nabitý program plný letních akcí. Kromě tradičních akcí se můžete těšit na nové léto plné tónů v ulicích centra města, které nabídne vystoupení nejrůznějšího druhu. Na letní akce v České Lípě vás na Hit Radio Kontakt pozveme spolu se starostkou Jitkou Wolfovou. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
8: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Červencový kalendář už je na stáncích. Najdete v něm tipy na festivaly, poutě, venkovní koncerty i další letní akce pod širým nebem. Přinášíme také nabídku posledních volných míst na letních táborech a první tipy na kroužky pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons a Sharks, to nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. Jsou 9:30 a kamarádi vedra pokračují. Dnešní maxima se dostanou lehce nad 30, tak se opatrujte. Nezapomeňte hodně pít a pozor dávejte taky na vaše čtyřnohý parťáky. V Liberci už dokonce byl případ, že někdo nechal psa v rozpáleném autě a šel si klidně do zoo. Naštěstí to ale díky všímavosti jedný kolem jdoucí dopadlo dobře. Zavolala policii, ať ho zachránili. Tak na svoje chlupáče myslete i dneska. My zase budeme myslet na vás a aby vám to v práci, doma nebo za volantem hezky utíkalo, mám pro vás další skvělou muziku. Teď už je na značkách Ready 90-kovej megahit What is Love.

0: Kateřina Marie Tichá a Zničená zem na Hitrádiu Kontakt. Pondělní dopoledne v plném proudu. Tak jak se dneska máte, kamarádi? Dobrý? Nebo cítíte, že na vás stále působí ta vedra a potřebovali byste tak jako trochu nakopnout? No tak jestli už v sobě máte třetí kafe a energie pořád žádná, já si myslím, že my s tím dokážeme trochu pohnout, tak schválně. Pojďte si teď trochu zakroutit tím čudlíkem na hlasitost, ať už jste za volantem nebo v kanclu, pojďte probrat i vaše kolegy, protože já k vám už za malou chvilku pošlu tenhle megahit. No neříkejte mi, že to s váma nic nedělá. K tomu potom přidám taky Avicii. Wake me up a tohle vás z té tropické hibernace probere úplně. Tak na to určitě počkejte, zůstaňte s námi a fajn pondělí.
1: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ. Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: tisku levně CZ.
15: Náplně hned.
16: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
17: Hitrádio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách máme desítku a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v Palackého ulici, tady vyšetřuje policie srážku osobního auta s cyklistou, tak počítejte s omezením provozu a taky s kratším zdržením. No a komplikace jsou taky na trase Liberec Turnov, u sjezdu na Rychnov u Jablonce nad Nisou bourala dvě osobní auta v koloně, tak jestli tudy pojedete, i tady počítejte se zdržením. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
4: Asi bouchla hadice.
3: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
4: Co?
3: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
4: Chlapi, jedem do Hostru!
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Pavla. Ministr Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení, které počítá s touto úlohou pro premiéra Babiše. Stavba nového biotopu v Dolánkách u Turnova už skončila. Ještě je nutné zkolaudovat vodní dílo i občerstvení. Areál s přírodním jezírkem by se měl otevřít nejpozději do konce července a bude přístupný bezplatně. Biotop má přírodní charakter, proto tam nebudou žádné atrakce ani parkoviště. Chtěli byste zjistit, jestli máte na práci u policie? Vyzkoušejte si v Jablonci nad Nisou fyzické testy na nečisto. Liberecké krajské policejní ředitelství nabízí veřejnosti možnost vyzkoušet si fyzické testy k přijetí do služebního poměru příslušníka policie České republiky. Termínů je do konce roku několik. Najdete je na webu krajské policie, kde se můžete taky registrovat. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži si česká atletka opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř 0,4. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou, ve světových tabulkách jí patří čtvrté místo. V Železném Brodě je 28 stupňů, v Chrastavě i v Děčíně 26. Dopoledne bude na severu Čech jasno až polojasno. Odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a počítat musíme taky s bouřkama, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 31 stupni.
5: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už spolu startujeme další hodinu. Silvie Válková zdraví od mikrofonu, 10. dopolední před námi a protože je dneska pondělí, kamarádi, čeká nás nová hra v našem éteru Dořekni to, ve který si budeme moct hromadně postěžovat na to, co všechno nás v létě štve. Nejdřív ale mrknem na novinku z Francie, na chytrý plavky a dáme si taky další skvělý hity. Tady je Bruno

Maiden, Rudimental a Alibi na Hit Radio Kontakt. Kamarádi, krásný dopoledne. Pondělí je v plném proudu. Já doufám, že jestli jste v práci, tak sedíte někde poblíž klimošky. To bych upřímně přála každému z vás. Nicméně, je mi jasný, že jestli jste už teď splavení, tak se těšíte, až odpoledne hupnete do plavek a skočíte do vody. A u plavek my tak jako chvilku zůstaneme, protože holky, mám pro vás skvělý zprávy. Jestli nesnášíte nakupování nových plavek, stejně jako já, tak příště, až je budete potřebovat obměnit, kupte si rovnou novinku chytré plavky z Francie, které jsou zatím určený jenom ženám a včas vám řeknou, kdy a jak se namazat opalovákem. Geniální, prostě už žádný spáleniny nebo žádný nerovnoměrný opálení, kdy máte půlku zad bílou a druhou úplně rudou. Tohle je prostě plavková revoluce. Jo, a stojí jenom 4 000, takže do toho já bych teda rozhodně šla. Klidně to omrkněte taky a já k tomu už hraju vanastovky. Fajn pondělí.

0: Věřili byste, že tenhle hit letos oslaví už 20 let? Neskutečný, podle mě nezestárnul ani o den. Na hodinkách 10.24, čas jako dělaný na naše pondělní Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Já načnu větu a vy ji dořeknete. Takhle jednoduchý princip to je a já musím přiznat, že si to vždycky strašně užívám, když mi píšete a vysíláte se mnou. Je to skvělý. Pojďme ale k dnešnímu tématu. Léto jede naplno. Máme za sebou šílený víkend, kdy padaly teplotní rekordy a schválně, kdo z vás si v jednom kuse stěžoval na horko? A kdo z vás se naopak držel, protože moc dobře ví, že celou zimu říkal, jak už si přeje, aby bylo léto a teplo. Ať tak či tak, dneska to spolu pustíme ven, kamarádi, takže jestli si potřebujete trochu postěžovat, dnešní Dořekni to je pro vás jako dělaný. Dnešní věta zní, na létě mi nejvíc vadí, a teď už je to ve vaší režii. Já teda vykopnu, na létě mi nejvíc vadí nasedat do rozpáleného auta. To fakt jako nedávám, když otevřu ty dveře, vyvalí se ten horký vzduch. A to ani není jako, že byste dostali facku, to je regulérní KOčko, jak od Dominika Humburgera, takže tohle mi fakt jako vadí. A teď jsem zvědavá, jak to máte vy, tak mi dejte vědět na náš WhatsApp, těším se na to, za chvilku to proberem.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
4: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
8: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
9: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blíž a nezapomenutelně krásný.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Love Me Like You Do, tenhle song je čistokrevná romantika, miluju. Teď už se ale vracíme k našemu dnešnímu Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Na létě mi nejvíc vadí pocení a přilepená stehna k plastovým židlím. Tahle zpráva od Míši mi přišla doslova asi 3 vteřiny po tom, co jsem vyhlásila, jaký je dnešní téma. Takže předpokládám, že Míšu to fakt dohání k šílenství a jako, jo, chápu a podepisuju se pod to, je to nepříjemný. U spodní části těla zůstala taky Martina. Na létě mi nejvíc vadí kraťasy, které se po pár krocích promění v tanga. Rozhodně, podle mě by mělo být normálně uzákoněno, že prodávání takových kraťasů je nelegální. Honza napsal, na létě mi nejvíc vadí komáři, vosy, chrousti, mouchy a všechna tahle havěť, která vždy dokáže pokazit venkovní obědvání. Ano, tak s tímhle si myslím, že taky bude velká většina z nás souhlasit. No a na závěr tady mám hlasovku od Pepy.
2: Na létě mi nejvíc vadí to věčný běhání pro vychlazený pivo.
0: Tak. To jsou ale pro změnu docela příjemné starosti. Hele Pepo, jestli ti na létě nejvíc vadí tohle, tak si na tom asi nejlíp. Nádhera, no tak jsme si postěžovali, já myslím, že už to muselo ven. Hele, my jsme si i doma s mojí drahou polovičkou pořád říkali, no ne, nebudem si stěžovat, celou zimu nadáváme, že už chceme teplo, tak teď ho máme, prostě nebudem nadávat. Ale ta česká natura se v nás prostě zapře. Stěžování si je jako náš národní sport, tak já doufám, že se i vám trochu ulevilo. Díky za to, jak jste to dneska dořekli, jste skvělí. Teď už další muzika, krásný pondělí.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio.

0: Tak já doufám, že jste taky OK, jako tady Robin Schulz a James Blunt. Za chvilku už 10:45 a my se spolu pojďme podívat na silnice. Mám pro vás další zprávy z našeho regionu a ne zrovna dvakrát veselí. Na silnici 35 v Liberci nás čekají další dopravní komplikace. Začátkem července tady začnou opravovat 2-kilometrový úsek mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická a práce potrvají asi 5 měsíců, takže to jsou další super zprávy z našeho dopravního ráje. Jako by to pondělí už tak nebylo dost hrozný. No, my jsme tady od toho, aby jsme se vám ho pokusili maximálně zlepšit, takže kamarádi, kafe do ruky, volume doprava, za chvilku pošlu třeba tohle. Skvělá Taylor Swift nám tady bude dělat společnost a staví se taky Jennifer Lopez a Pitbull. Pořádnou dávkou energie, tak na to určitě počkejte a fajn pondělí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
5: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisklevně.cz. Náplně hned.
9: Červencový kalendář už je na stáncích. Najdete v něm tipy na festivaly, poutě, venkovní koncerty i další letní akce pod širým nebem. Přinášíme také nabídku posledních volných míst na letních táborech a první tipy na kroužky pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
10: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách skoro 11 a my jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v Palackého ulici, tady stále vyšetřuje policie srážku osobního auta s cyklistou, tak počítejte s omezením provozu a taky s kratším zdržením. No a nohu z plynu sundejte taky na trase Liberec-Turnov u sjezdu na Rychnov u Jablonce nad Nisou, bourala dvě osobní auta v koloně a stále se tady můžete docela zdržet, tak jestli tudy pojedete, dejte si na to radši víc času. Dobře dojďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: On air.
6: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Liberecký kraj spouští nový projekt na pomoc lidem v bytové nouzi. Kraj tak zahájil výkon jedné z nových kompetencí, kterému zákon v oblasti podpory bydlení svěřuje. Součástí nového systému podpory bydlení je zajištění bydlení, ale také odborná asistence, která pomáhá domácnostem bydlení dlouhodobě udržet a předcházet jeho ztrátě. Chrastava rozšíří koupaliště, plánuje výstavbu nového 50-metrového bazénu, který nahradí stávající požární nádrž. Hotovo bude nejpozději na začátku sezóny 2027. Práce by tak měly začít letos na podzim. Skoro polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení. Očekávají tak, že budou žít pouze v nájmu. Podle nejnovějších dat průzkumu s názvem Evropské realitní přehledy jsou Češi v tomto ohledu výrazně pesimističtější než průměrný Evropan. Tuzemské domácnosti vynakládají na bydlení v průměru až 35% svého příjmu. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace teď podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou nejprve Táborsku, poté případně Artisu Brno a následně Dukle Praha. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 26 až 30 stupni. Odpoledne by měly stoupat maximálně na 32 stupňů. Čeká nás jasno až polojasno, během odpoledne se ale začne zatahovat a dorazit by měly bouřky.
4: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si jdeme rozjet 11. hodinu. Silvie Válková stále s vámi a rovnou k vám posílám Spin Doctors a Two Princes. Tady to je...

Dominik Fritz, i takhle dobře může znít pondělí. Je 11 minut po 11. A my pojďme hodit očkem do Paříže. Děla se tady totiž velká módní událost kvůli módní přehlídce Louis Vuittonu. Do centra Paříže navezli několik tun písku, ze kterých udělali přehlídkové molo. Takže si v centru města udělali svoji vlastní pláž a mně se tohle strašně líbí. Já si myslím, že přesně tohle bychom teď potřebovali i u nás v Liberci. Třeba na Fignerce, nebo na Šolďáku. No schválně si to představte, jak jedete z práce, čekáte na to MHDčko a teď si můžete sundat boty a jenom si tak ťapat v písku, jak kdybyste byli někde na pláži u moře. Geniální. K tomu ještě třeba pouštět šumění vln do veřejného rozhlasu a nemělo by to chybu. Co ale taky nemá chybu, to je náš playlist. Teď už za váma posílám další várku ty nejlepší muziky. Daniel Powter a Bad Day, to je naše společnost na příští minuty. Pojďme na to.

0: Tina a Rytmus, tak jejich Příběh, to nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. A my pojďme taky na naše sociální sítě, kde dneska ve storíčkách odstartoval další skvělý hlasovací souboj. A protože je léto v plném proudu, tentokrát společně hledáme tu největší letní nezbytnost. Prostě něco, bez čeho si to léto nedokážete nebo nechcete představit. Může to být třeba zmrzlina, meloun, festáky, klimatizace nebo ledový kafe a bazén. No je to jenom na vás. Tak to pojďte rozhodnout, mrkněte na náš Facebook nebo Instagram, hlasujte. A já k tomu už za malou chvilku posílám letní megahit Despacito. Tak zůstaňte s náma a fajn do pop.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
3: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
2: Fakt to? A jo.
4: A jo.
2: Ninel Grinerová.
3: No, ježiš.
2: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
3: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
2: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
3: Ježiš, co
2: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
1: Vy si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

který k letu neodmyslitelně patří. Jsou 2:30, je tady čas oběda, takže jestli už se na něj chystáte, dobrou chuť. No a my k tomu mrkneme taky na to, co nás tady v éteru čeká po 6. hodině. Bude to další nabitej večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia. Prostě jenom ty největší pecky, který skvěle posloužej jako soundtrack k vašemu večeru. A já tady pro vás tradičně mám malou ochutnávku toho, jak to bude znít, takže pojďme na to. Dneska jsem vám vybrala hit, který se pojí s jednou velkou filmovou srdcovkou a radost udělám těm z vás, co milujou Pulp Fiction. V tomhle filmu totiž zazněla i pecka Girl, You Will Be a Woman Soon. Vy si určitě vybavíte tu scénu, kdy Uma Thurman tančí a zpívá sama doma, tak pojďme na to. Kamarádi, volume doprava.

0: Vegas nás teď vzala nejen na samotný konec světa, ale taky nás doprovodila k závěru dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za fajn pondělí, bylo to skvělý, opět jsme to tady měli nabitý. Za malou chvilku budou ode mě ještě třeba Trajni nebo Sia a pak už předávám štafetu Jirkovi Pelnářovi, se kterým si po 12. vychutnáte srdcovky. Tak na to určitě počkejte, mějte se krásně, dávejte mi na sebe pozor v těch vedrech, já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau!
1: Česká Lípa chystá na léto pořádně nabitý program plný letních akcí. Kromě tradičních akcí se můžete těšit na nové léto plné tónů v ulicích centra města, které nabídne vystoupení nejrůznějšího druhu. Na letní akce v České Lípě vás na Hit Radio Kontakt pozveme spolu se starostkou Jitkou Wolfovou. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Práva domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Liberecku. Ve světle pod Ještědem naboural traktor do sloupku. Počítejte tady s omezením. A s omezením kvůli pracím na silnici počítejte taky v Liberci v Husově ulici u křižovatky s ulicí v Úvoze. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se děje.

0: když byla šlechta na cestách.
1: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
2: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla. A to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. České dráhy o prázdninách posilují vlaky, více vozů jezdí z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Vlaky nabízejí více míst, přesto je lepší rezervace. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
12: Sledovat tzv. Semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou, a sledovat aktuální informace o provozu.
11: Dopravci neočekávají výrazné špičky jako v jiných letech, důvodem je hlavně posunutí začátku prázdnin. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. I nadále platí ale smogová situace v Praze a ve Středočeském kraji. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Teď se ještě podíváme k nám.
13: Lesní koupaliště v Liberci bude bez bahna. Přívalové deště pravidelně splavují do koupaliště bláto z okolních svahů. V okolí areálu proto vzniknou tůně, hrázky a další prvky, které zadrží vodu v krajině. Práce začnou už začátkem července a trvají asi 3 týdny. Návštěvníci tak musí počítat s dočasným omezením pohybu v některých částech lesa nad koupalištěm.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
13: V Doxech je 32 stupňů, v Jablonném v Podještědí 30 a v Harachově 28. Zatím máme na severu Čech většinou polojasno, odpoledne se ale zatáhne a dorazí taky bouřky.
8: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Ahoj, tak co, žijete? Zvládli jste ty vedra? To byl úlet, co? Neuvěřitelný. Bylo takový horko, že bychom asi, já nevím, podle mě nejradí chodili nahatý. Nebo co nahatý? Mně bylo doma takový vedro, že bych si tu kůži úplně nejradši sundal a pořád mám pocit, že by to bylo málo. A vlastně, tak jsem si připadal trošku jako Robbie Williams ve videoklipu k hitu Rock DJ. Pamatujete si to? Vybavíte si to? Jak je tam veprostřed a jak se doslova a do písmene svlíkne z kůže? Tak přesně takhle bychom to potřebovali o tom uplynulém víkendu. No, když už teda Robbie, dáme si Robbieho Williamse a Rock DJ, hit z roku 2000, jako dnešní první srdcovku z těch 5, co jsem pro vás přichystal.

0: srdcovka na dnešní pondělní den, Robbie Williams, Rock DJ, rok 2000 a hit, ve kterým se ve videoklipu Robbie Williams svlíknul z kůže, aby pobavil všechny lidi kolem něj. A pořád to bylo málo.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi to známe všichni, kolikrát takhle i v práci, že jo, člověk se může přetrhnout a stejně má pocit, že tu jeho práci kolem vlastně lidi nevidí. Tak tohle jsme zažili v našem životě úplně všichni. Stejně tak, jako jsme zažili rozchod. A to je zvláštní, že právě ta nešťastná láska, ten rozchod, je velmi častá inspirace pro skladatele, pro textaře, kteří píšou hudbu. Mě baví příběh další srdcovky, kterou tady pro vás mám, která je z roku 1990-91 od britské skupiny EMF. A ten příběh spočívá v tom, že kytarista skupiny jel na kole. A v průběhu toho, jak jel na kole, tak prostě přemýšlel o tom, jak ho jeho holka odkopla. A ten text je výborný, doporučuju, najděte si překlad. Píseň se jmenuje Unbelievable, tedy neuvěřitelný. A v rámci toho textu, tak vlastně ono to začíná jednoduše. Začíná to jenom, že co to sakra bylo? V angličtině what the fuck was that? A zbytek tak ten už je prostě jenom o tom jejich příběhu. No inspirace, tak ta se hledá opravdu úplně všude. A tak by mě zajímalo, v rámci dnešních srdcovek, téma rozchodu. Dostali jste někdy SMS-kou kopačky? Nebo tenkrát třeba ještě dopisem ve škole? Napsal vám to někdo na papírek? Nejbizarnější způsob rozchodu, který jste kdy zažili. Dejte vědět 777-937-777 a my si dáme tedy srdcovku číslo 2, rok 1990. Pokud to neznáte, tak alespoň se přiučíte něčemu novému a doufám, že se vám to bude líbit. Pokud to znáte, tak je jasný, že dáte volume doprava. Britští EMF právě teď.

0: Edward Maja a Vika Džigolina a jejich pouštní déšť, tak věřím, že i na Sahaře spíš by zapršelo, než to, že u nás bude přes 40 stupňů Celsia. A hele, ono to tam fakt bylo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Včera opravdu padnul teplotní rekord. No, tak už je to pryč, tak zaplať vám, teď už bude příjemných cca 36 stupňů Celsia a to je pohodička. Povídáme si v rámci dnešních srdcovek na téma rozchody v pubertě na základní škole. Jestli jste zažili rozchod přes SMS-ku, dopis a tak podobně. A mám tady hezkých pár zpráv z WhatsAppu Hitrádia na čísle 777-937-777. Tady třeba dodnes si pamatuju, jak jsem se s jedním klukem já rozešla přes SMS-ku a on mi na to odepsal OK, pa. Dodnes se tomu s kamarádkou smějeme. Další. Čau, já dostal kopačky v 9. třídě přes dopis při hodině. Tenkrát jsme si takhle posílali vzkazy pořád a jednou mi od mé Teresky přišlo. Ahoj, po škole na mě nečekej, půjdu s Tomášem. A to bylo celé. Díky za tuhle vzpomínku na školní léta, je mi mnohem líp, dneska se tomu směju. Tomáš v té devítce propadl a ona šla na střední, rozešla se s ním o prázdninách, protože nechtěla na střední chodit s klukem ze základky. Karma. Nádhera. No a další. Dobrý den, se mnou se tímto způsobem rozešel manžel po 22 letech manželství. Přeji všem pohodové pondělí, Karin. No tak to je debil. K tomu nemám víc co říct. Jako v pubertě, na základce to pochopím, ale v dospělosti, přes SMS-ku. Bože. V dospělosti už jsme snad někdy jinde, ne? Teď z kluků se stávají chlapy. Tak si dáme tady Boys to Men v duetu s Mariah Carey na Hit Radio.

0: Bryan Adams, Summer of 69, tedy léto 69. Víte, v jakém roce to vzniklo, tato píseň? Je to chyták. V roce 1984 tady Bryan Adams vzpomíná na léto, kdy mu bylo 10 let. Mimochodem už v té době hrál v kapele. Tohle je pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A baví mě, že tady Bryan Adams tady vzpomíná na léto z 69., kdy to číslo 69 je tady ještě rok. Za pár let už to budou stupně Celsia, budeme vzpomínat my. Bože, je strašný horko, ale jak říkám, už to bude dobrý, už bude asi 35, takže to už je v pohodě. Rozchody. To jsou situace, kdy nám taky bylo velké horko. Dneska v srdcovkách vzpomínáme na vaše rozchody a mám tady třeba další rozchod. No, tak já měla kdysi bomba rozchod, lepší než SMSka, nebo vzhledem k mému věku, tady spíš ten dopis. Šla jsem za svým klukem, zazvonila, otevřely se dveře a ta moje kámoška ve spodním prádle pozvala mě dál. A tam borec sedí na gauči a říká, tak doufám, že ti nemusím nic vysvětlovat. No, co k tomu dodat? Hezký den, přeju Ilona. Jo, já už k tomu radši nic nedodávám, protože moje myšlenky jsou dneska trošku napěněný. Takže, ale jo, tak jako dobrý, tak člověk to potom pochopí takhle hned na první dobrou, že jo? Nemusí zatím jako hledat, či to byl problém. Tady víme, že to byl prostě problém tý kámošky. Samozřejmě. Já jsem se jednou rozešla výměnou zámku u svého bytu. Krásný den, Renča. Taky dobrý. To už taky asi byla úplně poslední možnost. No, každopádně, pojďme zapomenout na všechny ty rozchody. Zase nejlepší na tom je, že tím, že jste ten rozchod zažili, tak jste konečně potom mohli jako natrefit zase na někoho novýho, že jo? S kým jste se potom rozešli, abyste mohli potom najít tu svoji životní lásku. Takhle jsme to v tom životě měli všichni a nejvíc těch rozchodů, tak nemáme dneska v srdcovkách na co vzpomínat. Za chvilku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste chtěli slyšet, dejte vědět na 777 937 777.
3: Říkáš, každý osel přece ví, kde mu dobře poradí, tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
10: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
11: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
12: Červencový kalendář už je na stáncích. Najdete v něm tipy na festivaly, poutě, venkovní koncerty i další letní akce pod širým nebem. Přinášíme také nabídku posledních volných míst na letních táborech a první tipy na kroužky pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
13: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den, která je na vaše přání, a Adam mi napsal zprávu, že by chtěl slyšet mexickou zpěvačku Taliu. Ona byla teda nejen zpěvačka, byla velmi úspěšná herečka, měla dokonce přezdívku Královna telenovel. A jestli jsme opravdu něco měli rádi v 90. začátkem milénia, no tak to rozhodně byly telenovely. Co, dámy? Dokážete si to vybavit? Ty scény? Och, Armando! Och, Gracielo! Pak dlouhé pohledy do očí, napínavá hudba, pak brečí ona, pak brečí on a nakonec líbačka, že máme pocit, že si ukousnou hlavy. Tak, takhle to vlastně bylo pořád. Telenovely. Mexický telenovely, páni, to bylo jako něco neuvěřitelného. No a právě tady tu fantastickou herečku a královnu telenovel, tak to si dáme teď. Na Hit Rádiu, Thalia, Regresa mi, píseň, která měla obrovitánský úspěch, asi i na základě teda všech těch telenovel, právě v Česku, dokonce větší úspěch než v Mexiku, tady se dokonce stala platinovou deskou. No, tak tady to máte na Hit Rádiu. Já v tom trošku slyším i Esmeraldu, schválně, poznáte to?

0: na telenovel Thalia na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Samozřejmě, že tohle není píseň z Esmeraldy, já jsem jenom říkal, že mi to trošku připomíná, ta jedna část té písně, jako ten úvod z té Esmeraldy, ale ono to všechno bylo dohromady stejný, ale začaly mi sem chodit zprávy, že tohle byla Rosalinda, samozřejmě. To jsem teda neviděl, ale Rosalinda Thalia hrála legendární Rosalindu, nebo minimálně v té telenovele, ale mě to vlastně jako teď přivádí na novou myšlenku, že bychom si mohli udělat srdcovky telenovel. Co vy na to? Já to dám dohromady. Najdu úvodní písně k nejznámějším telenovelám, i k těm, které třeba zas tak jako pro nás známé nebyly, ale měly obrovitánský úspěch v Mexiku. A nebo vy klidně můžete posílat už teď tipy na 777-937-777, který telenovely vy jste jako žrali, který jste seděli přikovaný u televizních obrazovek na gauči. Dáme dohromady určitě ještě v průběhu léta srdcovky legendárních mexických telenovel. Asi do té doby budeme muset připravit spoustu kapesníčků, aby jsme utřeli slzu. Je 12 hodin 3 a 40 minut, s vámi stále Jirka Plnář. Do 3 hodin tady spolu dneska budeme trávit tohle tropický pondělní odpoledne. A já vám dál budu hrát hity nejenom na osvěžení, ale zároveň tady pro vás budu mít i další skvělé věci, včetně jedný fantastický v hodnotě 5000 korun. K tomu se ale dostanu v příští hodině. Tak buďte s námi.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: zpívají o tom, že mají rádi tvůj pohyb. Já, Lucie, ti říkám, že mám rád tvůj způsob dělání zpráv. To je skvělé.
1: Děkuju, já doporučuji se v těchto teplotách ještě nehýbat.
0: To je pravda. Nejen doporučení, ale zásadní informace od nás z Česka i ze světa uslyšíte už za chvíli ve zprávách. My jdeme teď ještě na aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Děčínsku Výlovém v Teplické ulici se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. A dva osobáky se srazily taky v Děčíně v Podmokelské ulici směrem z centra. I tady je provoz jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost

0: Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
1: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hytrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hytrádio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přehlci Daňková. Za letní dětské tábory si letos rodiče připlatí. Ceny od loňska rostly, přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Uvádí to průzkum agentury Ipsos. Letní tábory vyjdou rodiče v průměru na 5 až 10 tisíc korun. S touto částkou počítá na 43% rodičů. Léto je obdobím pro častý vznik požárů, zejména na polích. Od začátku roku už hasiči vyjížděli k 60 takovým případům. Nejčastěji hořelo obilí, stohy slámy a strniště. Vzplanout můžou snadno i zemědělské stroje. Co je příčinou, popisuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
6: Za vzplanutí zemědělských strojů může nejčastěji závada nebo nedbalost. Protože se vozidla pohybují v rizikovém prostředí, udržujte je čistá a v dobrém technickém stavu. Na jejich výfucích mějte vždy lapače Jisker. Vozidla vybavte hasicími přístroji.
5: A důležité je také nekouřit v blízkosti hořlavých materiálů. Naše záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohly nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Teď ještě pohled k nám.
7: Stavba nového biotopu na místě bývalého koupaliště v Dolánkách u Turnova už skončila. Ještě je ale nutné zkolaudovat vodní dílo a občerstvení. Areál s přírodním jezírkem by se tak měl otevřít nejpozději do konce července a bude přístupný bezplatně. Biotop má přírodní charakter, proto tam nebudou žádné atrakce ani parkoviště.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hytrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
7: Na severu Čech už se objevují první bouřky. S těmi musíme počítat během celého odpoledne a mohou být i velmi silné. Lehce se ochladí, teploty spadnou asi na 25.
4: Jirka Pelnář. Hytrádio.
8: 1 hodina odpoledne, venku přes 30 stupňů, to už je jako příjemný oproti tomu, co jsme měli o víkendu. Jak se osvěžit v tropickém vedru? No tak každý jsme dělali, co jsme mohli, co jsme uměli. Před horkem nebylo úniku. Asi úplně nejlíp ze všech to vymysleli klempíř s macinkou. Ti si v tom brutálním vedru přijeli do Strážnic pro studenou sprchu.
4: Hit Radio Kontakt.

Imagine Dragons a Symphony je tady u nás na Hit Radio. 13 hodin a 13 minut, to je aktuální čas, kdy posloucháte v pondělí, první prázdninový pondělí roku 2026. Viděli jste včera tu barvu měsíce, když vycházel někdy kolem 9:45 večer? Jestli ano, to byla nádhera, co? Jestli ne, tak máte šanci ještě dneska a zítra, pokud teda nebude pršet a nebude úplně pod mrakem. Je takzvaný jahodový úplněk, ale ta barva není červená, ale je oranžová. Já když jsem to včera viděl, tak jsem se normálně bál, že i ten měsíc bude pálit celou noc jako to sluníčko, že je rozžavený a my se ugrilujeme i v noci. Nakonec ne, nakonec bylo nějakých příjemných skoro 25 stupňů. Tak jestli máte rádi tyhle nebeský vesmírný podívaný, tak jsem včerejší měsíc pro vás natočil a pokochat se tím pomerančem na nebi můžete u mě na Instagramu, Jirka Pelnář, mám to tam jako nejnovější video, tak to nemusíte nikde dlouho hledat. No a doporučuju, zkuste dneska, večer, popřípadě zítra udělat taky nějakou fotku nebo video, pak to můžeme porovnat. No a když už jsme tady u těch hvězd, hvězdných podívaných, tak si taky dáme jednu hudební hvězdu. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky. Už nám to zase začíná. Hello.

Milky Chance a Stolen Dance. Tady u nás na Hit Radio 13 hodin 23 minut. Přeju pohodový pondělní prázdninový odpoledne. Jsem rád, že nás posloucháte. A důležitá otázka, když o víkendu byly ty šílený vedra a ty dál budou pokračovat, teď trošku schlazeníčko, ale od příštího týdne zase tropy. Tak co, spálili jste se o víkendu na sluníčku? Jestli ano, tak proč? No proč? Protože už za náma nestojí maminka, co by na nás neustále řvala z okna, aby jsme se šli namazat, že ano? A možná i právě proto vznikly takzvané to pivečko, jeden ten šnitíček vejde, anebo ne? Jo, protože my to známe takhle potom všichni, že jo? Jakmile jdete jednou, tak jakmile jdete poprvé, tak už chodíte po každém dalším pivu. Tak jestli ještě jedno vydržíme aspoň, nebo dvě, nebo už teda máme jít. To si myslím, že by byl geniální životní hack pro nás, pro chlapy, ne nějaký chytrý plavky. No, každopádně, je to 21. století, pokrok člověk prostě nezastaví. Za chvíli Lady Gaga,

0: We Will Rock You, taková malá vzpomínka i na dobu, kdy jsme vlastně ještě nic podobného nepotřebovali, protože nám stačil selský rozum a ve chvíli, kdy jsme byli prostě dlouho na sluníčku, jak jsme věděli, že je dobrý se asi namazat.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
3: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
2: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
3: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
2: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
3: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
2: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou.
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
4: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
10: CZ. Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
1: Fakt to? A jo.
3: A jo.
1: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
1: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
1: No tam vlastně, jako. Ta tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
1: to? Kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Lady Gaga na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut. Zpěvačka, která chodila do třídy s Paris Hilton. Ano, to jsou spolužačky. Každý máme ve svém životě možná i nějakýho spolužáka nebo spolužačku, co to nakonec dotáhli úplně jako vysoko a možná byste to do nich vlastně ani na té základní nebo střední škole neřekli, že jednou půjdou tady tím směrem a tak dále. Já jsem třeba seděl v lavici s naším cyklistou Romanem Krojcigrem, tím si teď samozřejmě na tom nechci nějak tady honit reklamu a tak, ale už tenkrát bylo jasný, že jednou Roman tak bude prostě jeden z těch nejlepších cyklistů naší historie, takže já ho takhle zdravím alespoň na dálku. No a pokud vy máte nějaké slavné spolužáky nebo spolužačky, tak klidně se pochlupte na 777-937-777. Když jsme u té Lady Gaga, tak Lady Gaga tak se pojmenovala podle své oblíbené kapely, a to z kapely Queen, a konkrétně písně Radio Gaga. My si nedáme Radio Gaga, ale dáme si We Will Rock You, a to teda v té úpravě od skupiny Five. Takže se nám Lady Gaga a její symbol najednou potkávají na jednom

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hit Rádiu. Osobně doporučuji, zajděte si na její koncert, protože naživo na pódiu je fantastická, je tam úplně jak éterická víla. Nádhera. Je to zážitek, na který určitě budete dlouho vzpomínat, stejně tak jako na další zážitek, který tady pro vás mám. Dneska po 14. hodině vám totiž budu rozdávat speciální poukaz v hodnotě 5000 korun, a to do zábavního centra My House of Fun. Tam můžete vyrazit buď úplně sami, s partou, anebo i s dětma. Čeká vás tam Levels, což je několik pater herní zábavy, arkády, něco, co my si pamatujeme i z 90. ze začátku milénia, Fly Vista, což je jedinečný létající zážitek, Back in Time, nádherná cesta časem pomocí moderních technologií a spousta dalších atrakcí pro děti, pro puberťáky i pro vás jako pro dospěláky. Pak to stojí za to. 5000 korun poukaz, ten tady pro vás budu mít po 14. hodině a nejenom dneska, ale celý tento týden. Tak dál poslouchejte Hit Radio a odpoledne s Jirkou Pelnářem.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
5: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Je tak oslnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
9: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
10: Asi bouchla hadice.
9: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
10: Co?
9: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
10: Chlapi, jedem do Hostru!

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Arthur na Hit Radio krátce před 2 hodinou odpolední. Víc toho z hudby už dneska nestihneme, alespoň tady ne v této hodině. A tak jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na výjezdu z Kamenického Šenova směrem na Slunečnou probíhají práce na silnici a silnice je tady neprůjezdná. A na uzavírku narazíte taky v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantské ulici, kde se staví obchodní centrum, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeji Lucie Daňková. Kriminalita v Česku zůstala loni na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Uvádí to data nejvyššího státního zastupitelství. Pravidelně se objevuje takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít nebo získat adrenalinový pocit. Část penzistů dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu, informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, popisuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
3: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
2: Letos se dosud kvůli svátkům změnil termín výplaty důchodu celkem pětkrát, třikrát na začátku dubna a dvakrát o měsíc později. Síť záchranných stanic o uplynulém extrémně horkém víkendu přijala stovky ptačích mláďat. Tak kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky. Teploty pod střechami budov v podkrovích a také hnízdních dutinách dosahovaly hodnot, které byly nesnesitelné, zejména pro ptačí mláďata. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Zavítejte do nového informačního střediska na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách. Najdete tu samoobslužnou expozici o přírodě a historii Jizerských hor. Infocentrum nabídne ale také drobné občerstvení, možnost posezení a WC. Otevřené je vždy od pátku do neděle od 10 do 17 hodin.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
4: Odpoledne bude na severu Čech většinou oblačno a místy se budou tvořit bouřky, které mohou být doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a taky silným větrem.
0: Jirka Pelnář, Hitrádio.
5: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hitrádio a to je opět čas, kdy můžete dát najevo váš názor a říct ho celému Česku, takhle ho vykřičet do světa a nepsat jen na Facebook. Mám tady opět náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní téma, které se týká aktuálně prázdnin a také hlídání dětí a také našich babiček. Tak pokud máte děti a babičky na hlídání, tohle bude něco pro vás. Dáme jeden hit a jdeme na to.
0: Hitrádio Kontakt.

0: Barbora Poláková, nafrněná na Hit Rádiu, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady dvě hodiny odpoledne, takže opět jdeme rozebírat palčivá témata a já budu chtít vědět váš názor na to, jestli se
1: vědci
0: trefili ve svém průzkumu anebo ne. Tak pro dnešní den tady máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často a jakým způsobem jim prarodiče hlídají děti. Jo? Tak, jestli jste se do té doby nepohádali, tak ideální čas na to. Rodiče, jak jste na to? Babičky hlídají? Mají na to čas? Nebo jsou pořád v práci? Mají své koníčky? Chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně, prostě nemají na to čas. A pokud ten čas mají, vychovávají podle vaší představy, výchovy, anebo si jedou po svém? 777-937-777. Bude to velmi tenký led, ale tak aspoň se trošku schladíme, když pořád máme ty horký vedra tady u nás v Česku. Tak jo, dejte vědět. Sám jsem zvědavej, dáme si dva hity a pak jdem na to.

0: Klavíči na Hitrádiu. Bude čtvrt na tři, posloucháte Hitrádio a my tady máme zásadní téma dnešního odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často jim prarodiče hlídají děti, a když už tedy hlídají, tak to není úplně podle jejich představ. Tak co vy na to? Milan píše, ale babičky jsou nejlepší, řekneš dítěti, aby to dojedl, že je to poslední lžička, a babička ti hned podkopne autoritu s tím, že řekne, nemusíš to papat, zlatíčko. Jasně, to známe všichni. Já bych tomu i věřil, protože doby, kdy si nás babičky brali k sobě i na měsíc, ty už jsou pryč. Dneska jsou babičky moderní a pracující a taky chtějí mít svůj klid. A když hlídají, tak co nejrychleji vrátit zpět. Hezký den, Ladis. Ahoj, no tak to se divím, že to je 91% a není to 100%. Hodně rad a málo dodržování těch nastavených. Lenka Jaroměř. Další zpráva od Lucky. Je to přesně tak. Máme doma nastavená pravidla. A když hlídá moje mamka, tak je nedodržuje. A když se jí zeptám, tak řekne, že vše bylo, ale já nevím, jestli můžu věřit. Snažíme se dětem nedávat cukr, netrestáme je vařečkou a zuby čistíme i mezizubním kartáčkem. Nejmladší dceři budou 3 roky a moje mamka řekla, že to mezizubním kartáčkem neumí a tak to prostě dělat nebude. A to je to, co mě štve, že se to nechce ani naučit. Další zajímavý pohled na věc, jasně, tak ty doby jsou úplně jiný, že jo, tenkrát, jak jsme se vychovávali my. Tam je taky ten problém, podle mě, že ve chvíli, kdy vy po těch svých rodičích ještě jako chcete, aby ty vaše děti teď vychovávaly trošku jinak, takže mají třeba najednou pocit, a ten pocit vlastně může být trošku oprávněný, že jim tak jako říkáte, ale vy jste mě vychovávali vlastně jako špatně. A to je právě ono, aby se ty babičky neurazily. To není špatně, jenom tenkrát to prostě bylo jinak. Nebyly ty informace, jaký jsou dneska, a dneska se jede zase trošku jako jiný směr. Tak je to všechno se vším, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 91%, to je prostě 9 z 10 rodičů, nejsou úplně spokojení. Tak co dál? Máme tady nějaký hlasovky, klidně posílejte zprávy na 777 937 777. A já jsem zvědavej, jestli najdeme alespoň jako jeden pozitivní názor. Zatím hledám marně.

0: Katy Perry na Hit Radio, za chvíli Verona, taky Eminem.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% lidí v Česku nejsou spokojení s tím, jak často jim jejich prarodiče hlídají děti. Tak a dneska, tak pojďme to teda rozlousknout, jestli vědci mají pravdu nebo ne. Ještě tady mám pár zpráv, jako třeba ahoj Jiří, tak úplně spokojená s hlídáním nejsem, ale můžeme si za to s manželem sami. Vzhledem k tomu, že jsme si společné dítko pořídili celkem pozdě. A je to hyperaktivní torpédo, tak tchyně hlídá vždy jen na pár hodin a úplně jí to odrovná. Ale táhne jí na 80, tak se na ní nezlobíme a není se co divit. Naši nás měli brzy a na prázdniny jsme byli u babiček třeba měsíc v kuse, protože na nás měli sílu. Ahoj, zdraví Petra. To je taky pravda. To je taky pravda, že dneska už to není taková móda, nebo takový jako standard mít děti v 21, 22, 23, ale že si člověk jako počká a vlastně klidně až jako třeba v 35 to první dítě má, no a potom ty prarodiči na to tu sílu a energii a vlastně ani ty nervy nemají. A za to se prostě na ně nemůžeme zlobit, to je taky pravda. Jarka píše ještě, moje maminka je nejlepší babička na světě, mé děti nevychovává, jenom hlídá a užívá si s nimi radosti a říká, že od výchovy jsou rodiče a má vlastně pravdu. To je hezký. Jarko, děkuji za tuhle zprávu, ti posílám poukaz v hodnotě 5000 korun na super herní odpoledne v centru Prahy v OC Mai, kde se s dětma vyřádíte a klidněji babička tu vemte sebou. Takže pojďme to teda rozlousknout. Já si myslím, že podle těch zpráv, které jste dneska poslali na WhatsApp Bitrádia 777-937-777,
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 91%. Dal bych 81%. Takže není to zas tak hrozný. Není to úplně ideální, ale není to zas tak hrozný. Každopádně díky moc za všechny zprávy, které jste posílali z vlastní životní zkušenosti. Zítra po 2 hodině odpolední opět nové téma v pořadu Pravda nebo Bullshit a zároveň znovu za vaše názory tady pro vás budu mít tuhle krásnou cenu a to poukaz v hodnotě 5000 korun na fantastický herní odpoledne. Máte se na co těšit.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Dneska máme Mezinárodní den deště a dneska by nám taky mělo trochu sprchnout. Zároveň první červencový dny budou ve znamení několika kapek. Každopádně já si pamatuju, že i z toho jsem dokázala vždycky vytěžit maximum. Třeba v Jablonym jsme často trávili dětství a tam jsme si užívali každý jezdící auto. Těším se na to, vy mi dejte vědět vaše zážitky s deštěm a těším se ve třech.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sorens, je ten Ordinary, ten je naprosto obyčejný. A to je vlastně jako přání, který pro vás mám, aby po tom šíleným tropickým rekordním víkendu a politických kaus a vlastně jako všeho, co se teď děje, abyste dneska zažili takový jako obyčejný den. To by bylo hezký, ne? Vlastně jako úplně obyčejný den. To vám přeju, zítra se na vás budu opět těšit, ve 12 hodin nás opět zítra čekají další srdcovky. No a k tomu spousta zábavy. Spoustu zábavy si navíc užijete i dneska od 15 hodin s naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra, tak se smějte.
1: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
2: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd@ps.cz.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně v Jablonci nad Nisou, v Turnovské ulici na kruhovém objezdu havarovala dvě osobní auta, tady dávejte pozor.
0: A pozor, mezi Dolánky a Zábrdím na místní silnici spadl strom na elektrické vedení. Místo je s velkou opatrností, ale stále průjezdné.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tiskru.cz. Náplně hned.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: On air.
5: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Na mamografický screening budou mít ženy od 45 let jednodušší cestu. Od středy už nebude třeba obstarávat si žádanku u registrujícího lékaře, pokud bude žena splňovat veškeré podmínky k vyšetření. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
11: Standardně dále vystavuje žádanky na mamograf, praktik či gynekolog. Pokud ale například žena není nikde registrována, žádanku ztratila nebo chce zareagovat na upomínku z mamacentra, bude moct vše vyřídit v rámci samotného screeningu, tedy bez žádanky. Nová metodika umožňuje vyšetření bez žádanky.

0: Klinky. Pro mamografická centra to ale není povinnost.
1: Cílem opatření je odstranit zbytečné administrativní bariéry a zvýšit účast ve screeningu. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo bezmála 7 tisíc zaměstnavatelů, tedy necelá 2%. Chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků, tedy asi u 300 tisíc. Někteří zaměstnavatelé a účetní si stěžují na přetrvávající nefunkčnost systému. Skoro polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení. Očekávají tak, že budou žít pouze v nájmu. Podle nejnovějších dat průzkumu Evropské realitní přehledy jsou Češi v tomto ohledu výrazně pesimističtější než průměrný Evropan. Tuzemské domácnosti vynakládají na bydlení v průměru 35% svého příjmu.
2: Fotbalový servis.
1: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Brazílie je vůbec nejúspěšnějším týmem historie šampionátů. Poslední titul ale získala před 24 lety. Japonsko pak ve vyřazovací fázi ještě nikdy nevyhrálo. Duel má výkop 19 hodin našeho času. No a do play-off dnes zasáhne taky Německo, které se do vyřazovací fázi probojovalo poprvé od zisku zlata v roce 2014. Duel s Paraguají začne v 10:30.
3: Na severu měříme aktuálně 29 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají na 31. Během odpoledne čekáme oblačno, k večeru možnosti taky přeháněk a bouřek.
2: Hit Radio Kontakt.
4: Startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi už denně Janečková, Jirka Krupica.
3: Tropický víkend už je za námi, teďko si ještě překlepeme ten dnešek a pak by zase teploty měly klesat dolů.
4: Je to tak, já jsem nikdy nečekal, že budu moc říct, je 31, to je tak příjemné.
3: Přesně.
4: Pojďme se na Hit Radio Kontakt trošku schladit, před námi snowboardácký hit Dan Barta, On My Head, jdem na to.

0: Flipside, Happy Birthday na Hit Radio Kontakt. Já doufám, přátelé, že pokud jste někdo z vás měli narozeniny tento víkend a měli jste v plánu nějaké bujaré oslavy, že vám ty vedra úplně nezničily plány, protože co si budeme v tomhle počasí? Ani to pivínko už není úplně co bývalo, jako no.
1: Já si umím představit moji oslavu narozenin, kdyby byla právě tenhle víkend, že bych napsala do pozvánky, sejdeme se v bazénu, v jezeře. Nebo v rybníku, kdekoliv, prostě ve vodě.
0: Na to se hodí takové ty nafukovací, víš, bary, jak máš to látko, tam si můžeš dát.
1: To je totální pecka prostě, mít nějakou takovouhle nafukovací věc a užívat si to v bazén, mít bazén hlavně především je prostě největší pecka a největší výhra.
0: To je krok číslo jedna, nebo případně někam vyjet. Kam se podívat za vodou si řekneme v průběhu dnešního odpoledne určitě, ale nás zajímá, jak vy jste zvládli tyhle ty teplotní rekordy, které padaly. Ku příkladu včera bylo tady u nás na severu Čech o 3 stupně víc než v Egyptě.
1: Což je šílený, jako padl absolutní rekord od roku 2012, prostě už jenom to si můžeme takhle odškrtnout zase pěkně z našeho životního listu. Každopádně já jsem poznala, že jsem na tom fakt špatně, když jsem se těšila do práce, kde je klimatizace. Jo, fakt jsem se těšila, nemohla jsem se dočkat.
0: Představa je, že někdo řekne, já letím do Egypta, konečně se trošku ochladím. Přátelé, pište nám na náš WhatsApp.
1: 606 825 404.
0: Nás moc zajímá, jak vy bojujete s vedrem a k tomu všemu posíláme Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Naprosto fantastická skladba, velmi oblíbená tady naší Deni, takže Deňa jde trsat, vy to s tím moc nepřeháníte v tom počasí.

0: Už třetí den se celý sever Čech griluje ve vlastní šťávě a přátelé, dobré zprávy jsou. Před námi budou padat krupy jako pingpongové míčky.
1: Ano. My...
0: Právě tyto denně našla, jako přišlo oznámení, je to úplně žhavá novinka, tak to od nás víte úplně první. A my jsme spolu s vámi řešili, jak jste přežili teďka ty předešlé dva dny, kdy fakt padaly teplotní rekordy snad na celém území České republiky. Ve Francii mimochodem probíhají obrovské boje o větráky.
1: Viděla jsem.
0: Totální jako apokalypsa tam
1: viděla
0: nastala.
1: Jsem, normálně jsem měla deja vu, jak z covidu se prali všichni o toaletní papír. Úplně stejná situace.
0: Víš, že si ten pocit, jak si dotáhneš dobu, vyfajtíš si tady jeden větrák, dotáhneš, že doma snad vlastně zapojíš a druhý den začnou padat ty kroupy. Je.
1: Jako ten vzduch se točí tak jako tak, takže věřím, že větrák je teď momentálně nezbytnost, tak kdo ho máte, tak jste velice bohatí.
0: A nám píše Jana, která díky větráku a melounu přežila celý tenhle ten víkend, odmítala vylézt z domu mezi polednem a čtvrtou a to je to nejlepší, co mohla udělat.
1: Mimochodem melon taky dost nedostatkový zboží. Moje kamarádka mi říkala, že byla ve třech obchodech, nesehnala ho. Ani na farmářských trzích, kde mají vždycky všechno a mám pocit, že to pěstují tam přímo pod stolem, tak tam prostě nebyl melon, ani v žádných obchodech, takže větrák a melon.
0: Větrák
1: prostě
0: a melon.
1: Víme, že to jsou takový ty jistoty, které vždycky pomůžou, protože jsou nedostatkový momentálně.
0: Já musím říct, že v mém případě melon celoživotně nedostatkové zboží. Kdykoliv se podívám na účet, tak tam není.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ale mezi náma, že je třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
4: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
3: Fakt jo. A jo.
5: A jo.
3: Ninel Grinerová.
4: No, ježiš.
3: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
4: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu Análku z Opavska, že jo?
3: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
4: Ježiš, co
3: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
2: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Z zlepši si náladu.

0: Náš tady liberecký domácí Sebastian, jeho Rub a Líc. A Deňa mi tady tak mezi řečí prozradila, že mají ze sebou něco společného. Poděl se.
1: My jsme chodili totiž na stejnou střední. Ne ve stejný rok, ne ve stejný roky, ale stejnou střední máme vystudovanou, a to průmyslovku tady v Liberci, takže...
0: Vidíš, průmyslovka, jako... jak talentované lidi vychovává.
1: Přesně.
0: To je nádherné. No, já si myslím, že bychom dokázali odpovědět na otázku, kterou Seba ve skladbě Rub a Líc pokládá. Jak by nám bylo, kdyby slunce zapadlo dřív?
1: Jako, já už jsem nad tím přemýšlela hodně, bylo neby nám bodost líp, jo? Kdyby zapadlo a aspoň jakoby s tím, že zapadne, by to znamenalo, že se ochladí. Tak. Ne jako to bylo teďko předešlý dvě noci, kdy bylo šílená noc a 30 stupňů.
0: Je pravda, že ale když to klesne ze 42 na 28, tak je to najednou jako úplná pohodina. Tak milé sluníčko, prosím tě, když se podíváš kolem sebe, tak takové to s tím vysílačem nahoře, to je ještět. Zkus se kouknout na druhou stranu, jak to tam vypadá. Je to tam moc prima. Fakt, koukni. A my k tomu putování pošleme další muziku před náma, Ale Farben, Baby Goodbye.

0: Luis Capaldi, Before You Go, naprosto fenomenální skladba, dozněla éterem Hydrádia Kontakt. No přátelé, v těchto horkých dnech máme hned dvě nebezpečí, která se nám můžou stát, úpal a úžeh. Spousta lidí, ale pozor, tyhle ty dvě věci spojuje a říkají, ty Vogo, ale já přece nemůžu mít úpal, když jsem celý den zalezlý v práci, vůbec jsem nevytáhl paty na sluníčko, tak jak můžu mít úpal? No je to úplně jednoduché, úpal totiž můžete dostat i mimo sluníčko, ty hlavní rozdíly jsou.
1: Při úpalu tělo totiž nestíhá regulovat teplotu kvůli horku a vlhku, takže může i ve vydýchané místnosti nastat to, že budete mít úpal, a naopak úžeh způsobuje přímé slunce a to podráždí mozkové blány. Takže často se pojí i se spálenou pokožkou, stuhnutím šíje, zmateností a může udeřit i se zpožděním, například třeba i v noci.
0: Příznaky jsou velmi podobné, bolest hlavy, únava, malátnost, nevolnost, horečka a tak dále. A první pomoc je vlastně taky podobná. A to přesunu do stínu, jasně, chladit obklady, hodně vody, po malých doušcích. Důležité, aby ta voda byla taková jako chladná, vlažná, ne úplně ledová, aby nedošlo k šoku. No a ale hlavně fakt si na to dávat pozor, no, protože prostě spousta lidí fakt má pocit, že jsem celý den zavřený v kanclu, tak jako...
1: No jasně, chránit se taky, nemít takový ty extrémní šoky, že vyjdete do totálního vedra a potom zase do totálně překlimatizované místnosti. I to vám říkám, že není dobrý, protože sama jsem to zažila.
0: Je to tak. Tak přátelé, prosím vás, buďte na sebe opatrní, hlavně hodně pít, radši po menších dávkách a permanentně celý den. Nějak to spolu vydržíme a zítra už má být líp. A k tomu vám posíláme další skvělé hity, protože ty na Hydrádiu Kontakt najdete vždy a spolehlivě. Ed Sheeran, Shape of You už za chvilku.
2: Česká Lípa chystá na léto pořádně nabitý program plný letních akcí. Kromě tradičních akcí se můžete těšit na nové léto plné tónů v ulicích centra města, které nabídne vystoupení nejrůznějšího druhu. Na letní akce v České Lípě vás na Hitrádiu Kontakt pozveme spolu se starostkou Jitkou Wolfovou. Nalaďte si nás ve středu.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Červencový kalendář už je na stáncích. Najdete v něm tipy na festivaly, poutě, venkovní koncerty i další letní akce pod širým nebem. Přinášíme také nabídku posledních volných míst na letních táborech a první tipy na kroužky pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.
13: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
14: Hitrádio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Takovéhle skvělé hity se vzniknou, když se dají dohromady takhle skvělí muzikanti.
1: Přesně tak. My máme dneska Mezinárodní den deště a taky Mezinárodní den tropů. Takový dvě docela bíjící se věci, nebo bíjící se dva dny a jako dneska padlo obojí. Jo, i tropy, i dešť.
0: Ano, dešť, aby jako oslavil ty narosky, tak nám
1: se
0: celé
1: ukázal.
0: 4 vteřiny spadlo asi 8 kapek v celém tady u nás na severu Čech. No a mi to připomíná totiž, víš, takový to přesně, když máš dva, jsou dva sourozenci a teď se hrozně bijou, víš, o tu pozornost těch rodičů, určitě to každý zná prostě, kdo má sourozence nebo má třeba víc než jedno dítě, tak to zná velmi dobře a to, akorát, že blbý je to, že dneska prostě tropy jsou ten starší brácha, co to bude ještě jednou řekl, sedni nikam, tady budeš v pokoji a vůbec na rodiče nemluv.
1: Přesně, takový ten starší brácha, který prostě z toho máte možná větší respekt jako mladší sourozenec jak z rodičů.
0: Ano,
1: fakt,
0: ano.
1: Že jo. Já teda se musím přiznat, že já jsem starší sourozenec a nikdy jsem toho nevyužívala, možná jsem mohla. Teď už je bráchovi 17 a trošku mám z něj respekt spíš teď.
0: A dělá MMA.
1: Dělá MMA ještě k tomu, přesně, takže tak podle toho to taky vypadá.
0: Ve vašem případě by brácha byl dneska tropy.
1: Přesně.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně, v Turnově v Jičínské ulici na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta, projíždějte tudy s opatrností.
0: Pozor taky ve Friedlandu v Komenského ulici u křižovatky z nádražní, jsou v sobě osobák s autobusem a na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
1: A připomínáme taky nehodu v Jablonci v Turnovské ulici, kde jsou na kruhovém objezdu v sobě dvě osobní auta, taky tady pozor.
0: Vaše dopravní info nám volejte na 800 900
2: 952. Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního skrýpku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního skrýpku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního skrýpku.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
4: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat minimálně do 19.

0: července. Rozhodla o tom vláda. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej od 20. července k běžné praxi. Dosud platné opatření původně počítalo s ukončením už na konci června. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ukončili vyšetřování bitcoinové kauzy. Stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Případ souvisí s darováním bitcoinů rezortu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Obvinění jsou 4 lidé. Záchranné složky teď zasahují v Olomouci. V bývalém areálu pivovaru došlo k hromadné otravě oxidem uhelnatým. Podle posledních zpráv zdravotníci ošetřili 7 lidí. Jeden člověk byl v kritickém stavu a bylo nutné ho resuscitovat. Příčina otravy je v šetření. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 pozic. Klesli až na 48. příčku a jsou tak nejníž od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě pak Francie vystřídala Španělsko.
1: Aktuálně na severu stále měříme teploty okolo 29 stupňů, denní maxima se šplhají až na 31, máme oblačno, takhle to bude dneska až do večera, s možností taky přehánět a bouřek.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt s vámi stále denně Janečkova a Jirka Krupica.
1: Já jsem dneska scrollovala na Facebooku, viděla jsem jeden strašně vtipný komentář a věřím, že se pobavíte i vy už za malou chviličku, když vám to tady pustím.
3: Je to tak, přátelé, já už se taky nemůžu dočkat, až vám to představíme. No, počkejte si na to, do té doby ta nejlepší muzika na severu Čech, Pink, You and Your Hand.

0: Ray Dalton a taky Blood Running na Hit Radio Kontakt. My se pojďme podívat na ten Facebook, a už to nevydržím. Já jsem prostě fakt jako jsem se upřímně zasmála, protože dneska jsem se koukala na Facebook, projíždím si to tam všechno a tady jistý Sven dal fotku. Znáte to takový to, že jedeš na Facebooku, vlastně vůbec se ti tam ukazují lidi, který neznáš, skupiny, ve kterých nejseš. A tohle přesně se stalo, takže tady jistý Sven, kterého vůbec neznám a vůbec se mnou nemá nic společného, dal fotku a napsal k tomu: může mi někdo říct, o co jde, mám tam dneska jakoby něco domluveného. A na fotce jsou vyfoceny mapy a je tam napsáno: toto místo bylo přesunuto, Liberec byl přesunutý nám. Jo. A já jsem si jenom tak říkala, co se sakra muselo stát, že byl prostě Liberec přesunutý nám. Jako nejdřív jsem si říkala tak, že třeba se mu přesunula jako složka třeba jiná nebo něco, ale tam je vyloženě napsáno: Liberec byl přesunutý nám. Kam? Kam prostě, jo? A komentáře pod tím ty taky dávají jako dávají toho dost. Třeba tady vypařil se, není se co divit při pohledu na tu celou stupnici. Kam by se mohl vypařit? Kam by se mohl vypařit náš Liberec?
1: Kdyby se jako bájné město mohl takhle jako teleportovat kamkoliv, kamkoliv na světě, já bych hlasoval třeba pro polární kruh. Teď zrovna, nebo...
0: zrovna, že jo, ale tak, kdyby byl potom pohyblivej a zase jako v zimě, přesně, aby se zase posunul trošku dolů.
1: Já si trošku zanerdím a jako město Dalaran ze hry World of Warcraft. Kouzelníci ho umí přesunout, kam je třeba. Tak kdybychom ho takhle dokázali někam přesunout, kam byste ho přesunuli vy? Pište nám.
0: Pište nám na náš WhatsApp, myslím si, že tohle může být docela zajímavý téma. Takže 606 825 404, to je náš WhatsApp.
1: A k tomu opět muzika. Co třeba za 100 let, jaká může být teplota? To se nedozvíme, ale kdo ví, co bude dál třeba za 100 let.

0: před chvilkou jsme se bavili o tom, že by bylo super, kdyby se dal Liberec tak různě jako přesouvat po světě, kam bychom zrovna potřebovali. A tak mě jenom napadá, víš, ve spojitosti s Lou Henderson a Rudimental, co jak dozněla teďka skladba Alibi, tak kdyby, víš, prostě třeba někdo, já nevím, z Jablonce, jel do Liberece na Kalbu, vrátil se o týden později s tím, že Vlačku, promiň, oni to mezi tím přesunuli prostě na Ibizu a byli jsme týden na Ibize.
1: Ježiš, to by bylo ale super, že bychom vlastně ty sousedy už neměli tak sousedský, že jo? Ale jakoby pořád by se to tak bralo. Každopádně vy nám píšete na náš WhatsApp a mě vlastně fascinuje, že kolik z vás napsalo k moři. Třeba Pavel napsal ráno, ještě to odpoledne pláž, to by byla kombinace, prostě u moře. A to mě vlastně vůbec nenapadlo. Já jsem přemýšlela fakt na různýma jako místama, kam by se dal přesunout Liberec, ale že bychom byli jediní v republice, kdo by měl moře, no ježíš. Víš co, další chlouba.
0: Ale moje spolužečka baletka, takhle jako ona bydlí nebo tančí ve Francii a právě má to úplně, má přesně tohleto kombo má, ona sedne na vlak a je za hodinu u moře, ale tak samo na druhou stranu je za hodinu prostě v Alpách a má to úplně jako vymakaný. Takže Pájo, doporučuju si vzít, víš, trošku Liberce sebou v srdíčku a klidně prostě, ale ta Francie zní úplně skvěle. Já bych byl pro to dát třeba na vrchol Mount Everest. Tam je tak příjemná
1: úžasný
0: teplota.
1: No, krásný výhled. A pak ti, co chodí třeba na autobus do Jablonce, tak by museli dolů. Jo, skvělej nápad, fakt, že jo, jako mě stačí dojít fakt jako, ne.
0: Vážení cestující, omlouváme se, váš spoj byl zpožděn asi o 10 let z důvodu
1: přesunutí na Mount Everest.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: www.listiny.cz.
1: Prémiový vzlet, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Já musím říct, že jsem včera dokoukal seriál.
1: Yeah.
0: Dokoukal jsem Mentalistu po asi třech měsících, protože je to dlouhý seriál a je skvělý, doporučuji, ale já nevím, jestli to máš stejně jako já to mám podobně takhle po Sheldonu Cooperovi, že když si pak vybírám nový seriál, nemám problém ho nedokoukat, když mě nebaví, kašlu na něho, jdu dál, ale hrozně jako opatrně si vybírám prostě na co koukat. A co si budem povídat, zrovna v těchto teplotách člověk jako radši tráví čas doma a kouká prostě někde na nějakou streamovací službu. Dneska už je tolik, že ten výběr je opravdu neuvěřitelný. Na co koukáš teďka? Já se nemůžu rozhodnout.
1: Já koukám zrovna na Hříšníky. Okay. Nevím, jestli to znáš, jako už to dávali, když já jsem byla menší, myslím, že třeba na nějaký stanici, která už ani neexistuje, každopádně teďko je to na jedné streamovací platformě a jsou tam už i nový a já jsem došla jakoby do fáze zase, že tam je série z doby covidu a to mě vždycky úplně jako tak nějak jakoby odprostí od té starší vlastně generace, která jsme se na to koukali to, že teďko už je to novodobí, víš, a už to jsou samý vychytávky, už to prostě nemá ten vibe, jako to mělo tenkrát, ale furt se u toho držím, což se divím.
0: Mluvím o tom právě v tuhle chvíli taky proto, že nám dohráli tady Huntrix se svojí skladbou Golden, která právě je jedna z nejslavnějších skladeb ze seriálu, z anime seriálu K-pop Lovkyně démonu, což já teda na K-pop asi koukat nebudu, ale chtěl jsem jenom zmínit, že jsem teď totiž taky nedávno viděl jeden anime seriál, který se jmenuje Arcane a je skvělý i pro dospělé, i pro lidi, co nemají třeba rádi tady jako tady naši nerdí tematiku, tak to vřele doporučuju, protože to prostě, jako nenechat se odradit s tím, že tohle je pro děti, protože je spousta anime, třeba i Animatrix, existuje animovaný Matrix, který je skvělý, takže bych chtěl jako doporučit, kdybyste náhodou nevěděli, na co dneska kouknout, dejte si právě třeba Arcane, nebo nenechat se odradit tím anime, protože to prostě může být fakt skvělý filmový nebo seriálový zážitek i pro nás, pro dospělé.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas už léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: při takto vysokých teplotách většina lidí, pokud má aspoň malinkou příležitost vyrazit k vodě, tak k ní míří. A pokud jste se byli teďka v posledních dnech koupat na Kristýně, tak jste mohli být možná jemně překvapení, protože člověk, tak když se jde koupat, že jo, tak čeká tamhle prostě žábu, nějakou rybu, že kolem něho proplave, že jo, v těch čistších tocích třeba raka. A já myslím, že lidé, co se koupali právě na Kristýně v posledních dnech, tak byli možná trošku překvapeni, když na ně najednou z vody bafnul kůň.
1: Na severu to prostě umíme.
0: Tak.
1: Jako já bych se možná ani tolik nedivila, protože tady je možný opravdu všechno. A možná bych se nedivila ani kvůli tomu, že když mě brali na moji prarodiče do Tunisu, anebo prostě na dovolené, když jsem byla malá, tak na mě většinu času bafal třeba velbloud, jo, tak z moře. Takže jako já jsem zvyklá na to, že mám vedle sebe prostě zvíře a není to úplně jako prostě žralok.
0: Jako jít se koupat do moře a říkat si, dobře, jasně, takže chobotnice, medúza, velbloud, pohoda.
1: Paradoxně jsem měla větší strach z těch malinkých rybiček, co plavou v hejnu, než z toho velblouda. Jako fakt, já mám panickou hrůzu z toho, když kolem mě prostě proplouvají malý rybičky, já jako zdrám. Fakt, já bych nemohla být asi rybář.
0: Je pravda, že představa, že víš, ze stáda velbloudu musíš najednou dělat hejno velbloudu, protože jsou prostě v moři.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ale mezi náma, že je třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
4: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
3: Fakt to? A jo.
5: A jo.
3: Ninel Grinerová.
4: No, ježiš.
3: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
4: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
3: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
4: Ježiš, co
3: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
2: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
7: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
6: Ale vyberu si sama.
7: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
6: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
7: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
8: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
11: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
11: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
11: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.
2: Radio, když jedete na dovolenou, nebo trčíte v dopravní zácpě, rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: End of beginning je vlastně, by se dalo popsat i třeba teď vlastně probíhající doba, je takový jako konec začátku léta, protože teď jsme si prošli prostě pár dnů jako peklem, teď začne jako pršet a pak se to jako ustálí a bude to dobrý.
1: Já věřím, že jako tohle byl takový teasing na to léto, že už na to v životě nikdo nezapomenem.
0: Je to tak. Tak přátelé, až se to vrátí, ne jestli, ale až se to vrátí, tak je úplně ideální na tohle to přežít to někde u vody. A my tady naštěstí u nás na severu máme spoustu míst, kde se vykoupat a přibývají.
1: Přibývají. Opravdu velice oblíbený místo, kam všichni razí a o čem vím, že to je takový jako proslulý, tak je Maškovka v Turnově. Jednak je to krásný koupaliště, jednak se tam vyřádíte na tobogánech, prostě stojí to za to. Tady u nás v Liberci vede sluníčko jednoznačně, dokonce o víkendu se muselo už potom zavřít, protože otevírá v 9, v 9.05 už bylo úplně plno a jako viděla jsem fotky a neskutečný. Já jsem tam teda nebyla tentokrát, bohužel, ale vím, že to je dost oblíbená oblíbený místo, kam se chodit vykoupat, ale věřím tomu, že si taky najde své oblíbence třeba nové přírodní koupání v Dolánkách, který by se mělo poprvé otevřít už během července, takhle ze začátku července. Na Turnovsku krásný místo, přírodní místo, dokonce je to i zrekonstruovaný, takže to bude stát za to a myslím si, že to bude krásný.
0: Takže pokud jste někde v okolí Dolánek, určitě si to někde zapište, protože pokud to máte jako já, že jste někde něco slyšeli a pak o hodinu později, říkali v rádiu, že bude nový biotop, ale kde? No nic.
1: Dolánky.
0: Takže v Dolánkách někam si to fakt radši napište a my posíláme další skvělou muziku. John Newman, Love Me Again.

0: Závěr 16. hodiny na Hydrádiu Kontakt patřil Coldplay, Little Sims a Burna Boyovi a jejich úžasné skladbě We Pray. No a my se spolu pojďme podívat, jak to aktuálně jezdí. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně v Turnově v Jičínské ulici na Kruháči bourala dvě osobní auta, projíždíte tudy s opatrností.
0: Pozor, v České Lípě v okružní ulici došlo ke srážce osobního auta s autobusem, jeďte opatrně.
1: A ve Friedlandu v Komenského ulici u křižovatky s nádražní bouralo osobní auto s autobusem taky, na místě blokovaný aktuálně jeden jízdní pruh.
0: Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Kriminalita v Česku výrazně neroste. Podle aktuálních čísel loni zůstala na předloňské hodnotě. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se objevuje takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívá.

0: čekajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít nebo získat adrenalinový pocit. Meteorologové dnes potvrdili nové absolutní teplotní maximum v Česku. Padlo včera v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 41,9 stupně Celsia. Navíc 9 z 10 nejvyšších teplot zaznamenaných v Česku v historii měření pak je právě z uplynulého víkendu. Tragická střelba dnes otřásla sousedním Německem. Na severu země ve městě Štáde přišlo o život 5 lidí. Počet zraněných je zatím nejasný a stejně tak i motiv střelby, ke které mělo údajně dojít v mládežnickém centru. Německá policie zadržela 2 lidi, další nebezpečí prý nehrozí. Bývalý fotbalový reprezentant Michail Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. V kariéře získal mimo jiné i 3 mistrovské tituly z Plzní. Naposledy působil ve Slovácku.
1: Zítra čekáme na severu oblačno až zataženo, ráno a dopoledne s občasným deštěm, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty se budou šplhat na 28 stupňů a odpoledne by se mělo zase rozjasnit.
2: A v noci si konečně odpočneme, teploměry klesnou k 20 až 17 stupňům Celsia a vanout bude příjemný vánek o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Ladíte Hit Radio Kontakt, Deňa Janečková a Jirka Krupica stále s vámi.
1: A ten nejlepší playlist samozřejmě taky. My si to zlepšíme to pondělí a přece jenom si nějaký to slunce ještě společně přivedeme.
2: Dneska odstartoval Wimbledon, já vám přinesu ty nejlepší tipy. No a koukneme kam na zmrzku.
1: Protože to je vždycky potřeba, takhle v létě, takhle ve vedru, vždycky se hodí.
2: One Republic před náma, jdeme na to.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byla Eva Farná s Mirajema a jejich Vzpomeneš si, nádherný duet.
1: Aktuálně nejhranější český song v rádích.
0: Ano, a já se tomu nedivím, protože prostě boží. Ale na co my si nemusíme vzpomínat, je před létem kam na výbornou zmrzku, protože to prostě víme.
1: To prostě víme, tady u nás, třeba v Liberci, dělá to De La Vita, pravá italská zmrzka, naprosto úžasná zmrzka. Pamatuju si, jak jsme před 2 rokama, dokonce i my, moderátoři, nabírali vám zmrzlinu na náměstí, ráda na to vzpomínám. Každopádně, co je dost oblíbený místo, je Karavan, ten už všichni znáte, v Hrádku a taky v Chrastavě. A tam mají prostě neskutečný a zvláštní nový příchutě. Já jsem teďko viděla, že měli úplnou novinku a měli zmrzlinu bezinku. Točenou bezinku. Jo, jako umím si to představit, jak to musí být dobrý. A nebo taky velice oblíbená třeba zmrzka ve Lvoví. Já jako tam jsme vždycky stavili, když jsme jezdili tímhle směrem k naší babičce, takže tam to znám moc dobře a tam jsem si vždycky pochutnala velice. S posypem.
0: Mám jedno takové své místo, ono je teda v Moravskoslezském kraji, ale tam takový starý pán, je mu prostě přes 70 let a on už tam jako odvždy točí zmrzlinu točenou. A je hrozně jako neuvěřitelné, on je tak vyhlášený, že tam prostě on jako otevře okýnko, co má jako na plotě prostě udělané, a tam jako fronta na celý den prostě. Tam zastavují auta, motorkáři, cyklisti, všichni a stojí tam třeba hodinu, ale prostě tu zmrzku chceš.
1: Jako vím, že u nás taky dost takhle vyhlášená zmrzka je třeba ve, dřív byla ve Stráži pod Ralskem, teď už je v Mimoni, ale je to těch 100 druhů, kde tam je ta čabajková a svíčková koprovka a takhle. Já jsem to nikdy neochutnala, já jsem se toho trošku bála. Měla jsem rakitníkovou, která tě jako fakt jako probere, ale schválně nám dejte vědět, kam chodíte na zmrzku nejradši vy?
0: A to je výborný nápad. Napište nám na náš WhatsApp
1: 606 825 404.

0: Nejlepší způsob, jak si užít léto, je voda a zmrzka. To si myslím, že by podepsal úplně každý. A my jsme se spolu s vámi před chviličkou bavili už o tom, jaká je ta nejlepší zmrzlina tady u nás na severu Čech. A tak nás taky zajímalo, kam na ní chodíte vy.
1: Přesně tak, vy nám píšete, třeba Anička mi připomněla úplně, ježiš, to je normálně hřích, že jsem na to zapomněla. Tady u nás v Liberci je zmrzlina leda. Neskutečně výborná zmrzlina, kde prostě v centru Liberce si dáte fakt jako poctivou italskou dobrou zmrzlinu, která jako fakt stojí za to. Jako jejich, já teda spíš osobně nejsem tolik na sorbety, takže já spíš ty nějaký krémový, čokoládový, smetanový a tak. A jejich smetanová s višněma... Na to, že zmrzlinová tolik nejsem, tak jako tady si to vždycky dám ráda.
0: Tak jasné, kam Deňa po vysílání bude mířit, možná se tam všichni potkáte. Ještě nějaké tipy došly?
1: Koukám ještě tady do České Lípy, kde odtud nám psala Klára a ta napsala kafe Justin.
0: Aha.
1: Což osobně neznám teda, ale poslala dokonce i fotku a vypadá to na nějakou jahodovou, malinovou, svanilkovou, prostě taková ta klasika, která vždycky natchne. No, takže, rozhodně. Ježíš, úplně se mi zbíjají sliny, abych si úplně šla dát nějakou dobrou zmrzku.
0: Já si dám určitě chmelovou hned dneska. Přátelé, už za chviličku, ale se spolu podíváme, když jsme u té chmelové zmrzliny, za sportem, protože dneska nám odstartoval Wimbledon, úplně nejstarší Grand Slamový turnaj v historii tenisu, tak vám prozradím, na co dneska večer koukat, protože rozhodně bude na co.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: S námi ve studiu je opět Richard ze Slevomatu, ahoj.
4: Ahoj Kubo, zdravím i posluchače. Dneska popravdě nemám úplně nic připravený, takže co by tě tak zajímalo? Nějaký tip na zážitek, na dárek, nějaká slevička?
3: No tak počkej, tak já si to myslím.
4: No stres, jsme jenom v éteru, v pohodě.
3: No dobře, tak já myslím, že se docela nabízí trochu tě vytěžit ohledně nějakých dovolených.
4: Jo, to je dobrý nápad.
3: Máme léto, prázdniny, vlastně hlavní sezóna.
4: Přesně, taky pojedu na dovču, přes Slevomat samozřejmě. No napadlo mě teď, nemáme tolik času, takže vypíchnu prostě jedno zajímavé místo, který by mohlo být super pro každýho. Je to nejdelší hotel v Polsku.
3: Říkal jsi nejdelší hotel?
4: Jo, je to brutal, teď jsme tam točili. Mercure Resort se to jmenuje v polských Beskydech.
3: Aha.
4: Taková dlouhá budova, takový půl měsíc, luxusní nový hotel z roku 24, tuším. Jako architektonicky je to bomba, je to v horách, vlastně je to jeden z nejvejš položených hotelů v Polsku, takže výhled z pokoje hustej. Vevnitř asi 4 restaurace, obří wellnessko, bazény, takovej ten unikát, kam se jako chceš vrátit.
3: Tak to zní velmi, velmi zajímavě, říkal si Mercure Resort, pouknu na to.
4: Super, a teď u nás na Slevomatu běží i obří kampaň zaměřená na cestování, tím, že začínají prázdniny, takže tam najdeš spousty hotelů s pěknou slevičkou.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
5: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, je to tak, všichni milovníci tenisu se opět dočkali, protože je tady začátek nejstaršího grandslamového turnaje na světě. Ano, dneska začal Wimbledon. A ten je pro nás, jako pro naši republiku, extrémně zajímavý, protože ho vyhrávají naše holky.
1: No, ježišmarja. Moje kamarádka razila tenkrát, nevím, jestli to je rok, dva zpátky, na Wimbledon a točila mi to na FaceTime, mi volala a sledovala, já jsem hlavně teda sledovala lidi, jak tam hejbou jenom těma hlavama, mě to strašně baví. U tenisu, jak koukají na jednu stranu, na druhou stranu, na jednu stranu, na druhou stranu, takže to, ale byla jsem toho aspoň takhle trošku součástí.
0: Hlavně neuvěřitelné, že tam, jak se tam fakt jako nesmí mluvit, je to jako zakázané fandit a tak, jak se přesně... Slyšíš ty hekání, samozřejmě tím jsme my Češi taky docela známí. No a pak teda samozřejmě všechny ty jako potlesky a aplauzy, které si můžeš nechat vždycky jenom na předušení. V tomhle to mám tenis moc rád. Tak přátelé, pokud budete sledovat, máme tam za české ženy hned tři želízka v ohni, ať už Katka Siňáková, nebo Karolína Muchová, nebo Bára Krejčíková. Já myslím, že některá z nich to určitě urve. Zvlášť Katka Siňáková, která v poslední době totálně dominuje ve čtyřhře.
1: Máme být prostě na co pyšní my Češi, jako fakt, holky jsou neskutečný.
0: No a Kačka začíná dneska 18.10, doufám, že budeme všichni milovníci tenisu, budeme u nalepení na televizní obrazovky, budeme fandit. Dnes tedy si to rozdá s svojí soupeřkou z Číny. Už jsem se jednou pokoušel na jednom moderování číst čínská jména a bylo mi vzkázáno, že to, ať to klidně čtu takhle po svém, že to je strašně legrační, tak to radši už říkat nebudu. Takže přátelé, dneska Katka Siňáková proti své čínské oponentce 18.10, budeme držet palce a pojďme radši zpátky k muzice. Meredith Burks před námi.

0: Mě strašně baví, že jsou dva důvody, proč zůstat doma a nemoc jít nikam ven. A to je extrémní vedro a extrémní selejvák. A vzhledem k tomu, že dnes máme Mezinárodní den tropů a zároveň Mezinárodní den deště, tak dneska zažíváme oboje. Venku, aspoň tady v Liberici, se strhla úžasná, nádherná průtrž a to je prostě důvod, proč jako zůstat doma. A já myslím, že my máme i pro vás docela zajímavý tip, co tak jako dělat, když už zůstanete doma.
1: Já jsem zvědavá, jestli dorazí i ty kroupy, protože ty jsou neskutečný, co jsem viděla podle fotek, a uvidíme, uvidíme. Každopádně já mám hrozně ráda bejt doma, když takhle leje. Vím, že jsem v suchu, vím, že jsem jako v čistu hezky, a k tomu si můžu třeba poslouchat večerní speciál na Hit Radio Kontakt, protože dneska večer si užijete od 6 do 9 dekády společně s Míšou Pospíchalem a bude to zase stát za to. Já prostě vždycky k tomu říkám to stejný, ale ono to jinak nejde, Míša to prostě umí. Umí to prodat.
0: Já myslím, že jako ideální plán na dnešní večer, dobrý čaj.
1: Nebo čaj? Ledovej čaj. Jako přesto, že je venku slejvák, tak pořád tam je pořádný důsno.
0: Ale jako i teplý čaj je, se doporučuje vlastně pít. Tak dobrý čaj v jakékoliv teplotě, to už necháme na vás, já jsem zrovna jeden vypil, je skvělý. Nebo něco ostřejšího, nebo nějaký pivínko, klidně vínečko.
1: Nějaký sýry hezky, ano. Nějaký salámky, čipsy, něco tak. Dobrýho, ježiš, manko, to je Župánku, typy na seriálu, hezky. Jsme vám dneska dali. Tak. No tak vy nám můžete děkovat klidně později, kamarádi.
2: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
3: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
3: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
3: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky. CZ.
11: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
12: Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Za zvuků legendárních Linkin Park se s vámi, přátelé, budeme muset pomalu, ale jistě rozloučit.
1: Ano, naše odpolední show se přiblížila do svého konce, za chvíli už na vás čeká Míša, ten už je natěšenej se svým večerním speciálem, takže určitě laďte i dál, protože je Radio Kontakt jde non-stop.
0: Je to přesně tak, přátelé, zítra se na vás budu těšit po 15. probereme socky a mnohem víc, teď už Krištof, ty a já.
1: Čau.

0: auta. A pozor, taky v České Lípě. V okružní ulici došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Projedete tudy s opatrností. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede, byl akreditován. Hlavou delegace ale bude premiér, uvedl to Andrej Babiš po jednání vlády.
9: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
8: Babiš zároveň vyzval Pavla, aby na účasti na summitu NATO netrval. Meteorologové před 16. hodinou odvolali smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. Už v noci na dnešek skončila zhruba po třech dnech s ohledem na zlepšené rozptylové podmínky i smogová situace v Ústeckém kraji. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci a na druhém místě je Francie.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: V noci zataženo oblačno, na většině území přehánky místy bouřky, které budou ojediněle i velmi silné. Na východě zatím jasno, noční teploty 21 až 17, přes den většinou pod mrakem a v jihovýchodní polovině Česka ještě polojasno. Večer přehánky a bouřky budou četnější, dokonce opět i silné a bude rozdíl v teplotách. V Čechách většinou 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě 33 a na jihu Moravy 36.
10: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová, společně pojďme vyzvat déšť. Ideálně bez těch krup, co řádí už třeba na jihu Čech, doufejme, že ty vás minou. Ale ty nejlepší hity, ty vás neminou. To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď je tu Alanis Morissette a Thank You.

Naprostá legenda Felicita Albano a Romina Power na Hit Radio. Krásný večer vám všem, co stále očekáváte déšť. Jo, doufejme, že přijde. Třeba na jihu tam už je, taky se tam o něco ochladilo, zároveň s tím ale přišly i až 5 cm kroupy. Tak to je blbý, že jo? Ale věděli jsme, že to bude mít samozřejmě i nějaký negativa, ten déšť. Jde to opravdu od jihu, takhle přes celý Česko, tak uvidíme, kdy to dorazí k vám. Držím pěsti, ať přijde jenom to hezký, příjemný ochlazení, bez těch chrup, ideálně, a bez toho štěleného větru. Tak jenom prosím vás, buďte připraveni, schovejte pro jistotu venku věci, no a pak už jenom tanec deště, no. Jo, aby jsme ho jako přivolali. Nenápadně. Gareth Gates, ten by mohl pomoct.

0: To je skvělý, co? Madonna, Ray of Light, posloucháte Hit Radio. Song z roku 1998. My se ale v rámci našich skvělých songů na Hit Radio Classic, což je to nejlepší z 80., 90. a milénia, posuneme ještě o něco víc zpátky. A to k songu, který, jakmile slyšíte, tak vzpomenete i na ten film, se kterým souvisí. Film, ve kterým vládly uplý trikoty, divoký taneční pohyby. Jasně, mám na mysli Flashdance, ten si dáme už za malou chvíli. Irene Cara, k tomu taky Bon Jovi nebo Whitney Houston.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Whitney Houston a Enrique Iglesias společně na Hit Radio. No a na Prachaticku, konkrétně ve Vlachově Březí, měli včera extrémně zajímavý výjezd hasiči. Možná jste to zachytili, každopádně před 10. hodinou vyjížděli hasiči k ohlášenému požáru chaty. Jo, samozřejmě blbý, jelo hned několik aut. No a hledali, nemohli to najít. No až si myslím, že si valná většina z nás vzpomene na tohle.
1: No tohle, podívejte se, to snad není možný.
2: Měsíčku na nebi.
0: Ano, přesně tahle scéna, akorát bez paní učitelky, se opravdu odehrála, protože paní, která oznamovala požár, viděla pouze odraz silného měsíce, a tak hasiči sami říkali, že se aspoň jako zasmáli, přece jenom jim to tam na jihuček poměrně blízký. Tak doufám, že každý další požár bude jenom krásný zapadající slunce.

0: A World Without You, Bad Boys Blue, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný pondělní večer, tak co, jak se cítíte? A co víc, jak je u vás? Jak to tam vypadá? Schválně, klidně pošlete fotku na 777-937-777 na WhatsApp, nebo to jenom popište do SMSky. Jak je u vás? Už se dá dýchat, nebo stále čekáte? Co stále je ten stav, kdy vylezete ze sprchy a za dvě vteřiny jste spocený? Dejte vědět, jsme v tom spolu. Já věřím, že to vydržíme. Jo, taky co jiného nám zbývá, že jo? No a k tomu to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku s námi YouTube, taky Vangelis nebo Dario G.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Červencový kalendář už je na stáncích. Najdete v něm tipy na festivaly, poutě, venkovní koncerty i další letní akce pod širým nebem. Přinášíme také nabídku posledních volných míst na letních táborech a první tipy na kroužky pro nový školní rok. Měsíčník kalendář, váš letní průvodce děním na Liberecku a Jablonecku.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak ó, slnivě stylová. A konečně v české Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7. Oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km. A výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Krásný pondělní večer vám všem. Jste s Hitrádiem Klasik, to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A k tomu patří samozřejmě třeba Spice Girls. A my si dáme tu sporty. Ano, je tady Melanie C, I Turn to You, tak si to užijte.

Show OMD, Walking on the Milky Way. Vy posloucháte Hit Radio, krásný večer. Situace v Česku taková hodně jako různá. Jo, jakože začalo to v jižních Čechách, teď hasiči mezi třetí až šestou měli spoustu práce na jižní Moravě. Obecně je to takový divoký. Já jsem se vás ptala, jak to vypadá. U vás třeba Renča píše asi v Aši 23 stupňů polojasno. To je krásný. 23 stupňů, ten vzduch, který tam musí být, jo, nádhera. Milena z města nad Metují píše hřmí, ale ani kapka, tak to doufejme, že se ještě rozprší ideálně. No a třeba Renča z Lipenská, ta píše 30 stupňů, slunečno, bazén vyhřátý ještě z víkendu 31. No, tak to vidíte, jo, Česko je aktuálně takové hodně rozmanité. Vypadá to, že pokud chcete chladněji, zajďte si do Aše, naopak, pokud se chcete ještě doopálit, tak Lipensko ideální. Nebudem si držet pěsti, jo? A budem u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je Glenn Medeiros. Jdeme na to.

0: Katatonia, Mulder a Scaliová, posloucháte Hit Radio. 29. červen, ano, ani jsme nemrkli a půl roku skoro za náma, hustý to. Každopádně dneska je jahodový úplněk. Asi to nebude tím, že chutná po jahodách, nevím, to asi nezvládneme otestovat. Co je na tom důležitého? Je to, že pokud jste se třeba stejně jako já a spousta lidí v tomhle horku už pár dní vůbec nevyspali, je dost pravděpodobný, že se nevyspíte ani dneska. Ano, jsem poslíček skvělých zpráv. Ale ty nejlepší hity, ty pro vás mám. Za chvilku Alana Miles a Black Velvet, k tomu Inxis nebo Maxar.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
3: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního skrýpku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního skrýpku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.

0: Another Night, Mac Sar a Real McCoy právě teď na Hit Radio. Krásný večer, máváme na Palavu. Prosím vás, jako to, že se tam napijou lidi, to víme, jo. Ale pozor, tam pije dost i hmyz. A ne takový to, že tady se včela napije piva, jo, to vůbec ne. Tam normálně probíhají obří mejdany, pití teče proudem a tyhle mejdany se konají každý večer v pastevních lesích, protože hmyz tam chodí hodovat na skvašené míze dubu. Prostě se tam chodí normálně vylejt. A to je jako, je to jak mezi lidma, úplně, jo. Normálně absolutní nepřátelé se tam potkají u pití, takže zapomínají na nenávist, jo. Opilost se projevuje fakt malátností. Sosáček si dorazí smočit i takový ty fajnovky z řadu motýlů. Prostě normálně se tam potkávají, nasávají, jako na rozdíl od naší hospody, asi akorát nepodávají telefony, jo. Ale normálně se tam prostě potkají třeba i roháči, což jsou, víme, takový ty frajeři, který se chtějí porvat o samičku. Hele, jak jsou na tom dubu, jo, tak jsou úplně v pohodě se všema. Najednou jsou to strašní kámoši, fakt to na ně funguje úplně stejně. Jen by mě zajímalo, jestli si pak zpívají tak jako my. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na straši. Hele, těžko říct, škoda, že jim nerozumíme, ale jo, mohlo by to takhle snít. Teď jsou tu MIG 21, snadné je žít.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Tohle jsou Walter Boys a The Hole of the Moon. Vy posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že jeden ze zpěváků, muzikantů, který můžeme poslouchat asi pořád dokola, to je Sting. Jo, nebo jako, jo, můžete se hádat, ale ať už je solo nebo s kapelou Police, tak je to prostě skvělý. No a zvlášť, když je to zrovna jeden z nejlepších 500 songů světa, což na tohle místo ho zařadil časopis Rolling Stone, a v podstatě je to třeba největší hit roku 1983. No, protože chcete poslouchat, že Sting bude sledovat každý váš krok a každý váš dech, že jo? Je to skvělý. Police si dáme za chvilku, k tomu Pet Shop Boys nebo Christina Aguilera.
1: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
2: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd@ps.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Braxton, Unbreak My Heart. Posloucháte Hit Radio. Bartuňková ovládla dramatickou bitvu, Krejčíková slaví taky postup, Siňaková čelí olympijské vítězce, ale zatím vede, Muchová hraje se Zacharovovou, ale zatím taky vede. Huf, jo, je to tu. Odstartoval nejslavnější tenisový turnaj světa, Wimbledon. Teď aktuálně hrajou vlastně téměř všechny Češky. To je uvěřitelný. Ono to v podstatě je takový mistrovství ČR žen. Jo, protože před 15 roky tam vyhrála Petra Kvitová, pak ještě jednou. Od té doby to ještě vyhrály Bára Krejčíková a Markéta Vondroušová. My se tam prostě jezdíme předvádět, protože ty naše holky jsou fakt skvělý. Takže držíme pěsti. Držíme pěsti, ať to ještě těm dvěma Siňakové a Muchové projde, ať to ještě vyhrajou a postoupí. No a očividně se fanoušci tenisu mají zase na pár dní na co koukat. Teď už Boston, One in a Million.

0: Naprosto skvělý Meatloaf, I'd do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Když už jsem to tu nakousla, tak já tady teď ten tenis kvůli tomu sleduju. Každopádně chtěla bych jenom říct, že Siňaková i Muchová zvládly teď první sadu, takže to vypadá dobře. Jo, koho to zajímá, koho to nezajímá, tak máte zrovna teď smůlu. No, ale jinak, hele, v pohodě. Důležitý je, pojďme si říct, venku se postupně ochlazuje, jo, ačkoliv třeba tady v Praze nakonec se vyjasnilo a vypadá to, že žádnej dešť nepřijde. Každopádně, až se dobře vyspíme a vzbudíme se do toho svěžího vzduchu, vím přesně, co si budem zpívat. A běda, jak ne. Dr. Alban, Sing Hallelujah, taky Alison Moyet nebo Fine Young Cannibals už za malou chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Ano, tohle je Dr. Alban a Sing Hallelujah. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. Letní cestování před námi. A schválně, kolik lidí si myslí, že když jedou po Evropě, tak už vlastně nemusí řešit skoro nic. Žádné doklady, žádná pravidla, žádné hranice, jenom volant, Spotify a svačina z benzínky. No, je to představa krásná, ale realita je trochu méně road movie a trochu víc vezme si občanku hrdino. Kolem cestování po EU se totiž drží pár slušných mýtů. Třeba, že Schengen znamená úplnou anarchii bez kontrol. Neznamená. Platný doklad pořád potřebujete a státy mohou kontroly dočasně obnovit. Další klasika, zpožděné letadlo rovná se automaticky peníze. Taky ne vždycky. Záleží na délce zpoždění, důvodu i okolnostech. A pozor i na roaming, protože jako doma neznamená všude po Evropě. Platí hlavně v EU a EHP, takže třeba mimo tenhle rámec už může účet za data bolet víc než ranní vstávání po festivalu. Na druhou stranu EU v dopravě neřeší jen zákazy a zelené tabulky. Podporuje i modernizaci tratí, spojení a infrastruktury. Takže ano, někdy je to byrokratické, ale někdy vám to taky zachrání peněženku, nervy nebo cestu domů. Další mýty o dopravě v EU najdete na našem webu. A teď už jsou tady Black Milk a jejich 7x, tak si to užijte.

milovat. Billy Joel, Tell Her About It, posloucháte Hit Radio. Blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek pondělního večera. Snad se dobře vyspíte i s tím jahodovým úplňkem, snad se probudíme do krásného svěžího vzduchu. No, můžeme si to rozhodně přát. Uslyšíme se spolu zase zítra v 6 večer. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. No a za chvíli třeba tohle. Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, k tomu Outkast nebo Farao. Tak se mějte krásně, ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

Už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi z

0: tak všechno mám.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Rádio Kontakt.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.